Jizvy na povrch se derou a sedají na plíce.

0: Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Svobodný Halík se k naší četě už nevrátí, protože se provinil proti řádům Československé lidové armády.
2: Akorát se ožral, pochcel a poblil.
1: Kdyby se takto choval každý velitel, byla by naše armáda za chvíli bez čeho, byla by bez velitelů. Kdyby se ovšem oslabila naše bojeschopnost. Musíme si uvědomit, že za hranicemi číhají imperialisti, kteří očekávají naše zakolísání. A každý velitel, který si ožere držku, jim žene vodu na mlej.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Radio.

0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Mě řekni, prosím tě, co na tom chlastu máš.
2: Já ti to řeknu a ty začneš chlastat taky.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dále. Dále.
2: Co jdu, profesore? Za minutu bude zvonit.
1: No a co?
2: Že už začne hodina.
1: Ano.
2: Ano, už je čas, musíme jít.
1: Poslyšte, Hujere, já rozhodně nemohu říct, že by vám chyběla snaživost. Ale teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až drzostí.
2: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Fuj, ty smrdíš. Kdo by co s tou korvou dělal?
2: Jak dělal? Co dělal? Nedělal? Co se měl dělat?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Si představím, že nám teďko zůstane na krku.
3: Jak to?
2: No co se divíš? Břeťa byl poslední mladý vodník v Čechách. Hmm. Kdyby byl nesnět omylem husí krev, mohli být sorry.
3: Toho idiota bych si stejně nevzala. Žít někde na Veronce.
4: Tatínek začínal na Sázavě a dnes mu patří celá Vltava.
3: Jo, protože se přiženil do té vaší bohaté familie. To já bych dovedla taky.
4: Koho si chceš vzít?
3: Dám se do ciziny.
2: Tak počkej, počkej. Jako hlava všeho vodnictva v Čechách zodpovídám za to, že u nás vodníci nevyhynou.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Nastoupil, vystoupil.
3: Nastoupil nebo vystoupil?
2: Říkám jasně, že vystoupil, nastoupil. A s ním čtyři jeho haranti. Teď se na to vrhli a ten strom, který jsem zasadil vlastními ústy, kropil vlastním potem a hnojil vlastníma, Kamile, hnojivem. My před očima očesali do poslední švestičky. Pak zase naskládal ty tašky, košíky, ruksaky a haranty do drezíny. Nastoupil. Takhle je to snad jasný. Řekl za rok naschledanou a ještě to nahoře vykázal jako revizi.
3: A že si to nastoupil, dovolil?
2: Nastoupil, dovolil. Očesal, naložil, odvezl, vykázal, debil.
0: Rock Radio. Konec legrace.

webu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Slušnej rok. Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream

0: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Kokot Minute, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 13. června v Moravském Krumlově. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.cz.
6: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
7: Vše pro bagr CZ.
8: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
7: Vše pro bagr CZ.
9: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
10: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
11: Páchnoucí klimatizace po zimě?
12: V autě 40 stupňů?
11: To nechcete.
12: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
11: Jsme tu pro vás.
12: Klima Express.
11: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
12: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
11: Skočte si nakoupit.
12: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
11: Objednejte se na
12: klimaexpress.cz.
13: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
14: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
15: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
16: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
15: Více informací na rekbyty.cz.
16: Rekbyty, záruka kvality.
17: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
18: Rock Radio. Zprávy.
19: Hezké středeční ráno, je 6 hodin a jsou tu zprávy. Česko dnes a zítra navštíví vůdkyně běloruské opozice Světlana Cichanovská. V programu má setkání s prezidentem Petrem Pavlem, předsedou senátu Milošem Vystrčilem i ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Cichanovská Česko navštěvuje opakovaně. Naposledy se v Praze v květnu účastnila mezinárodní bezpečnostní konference Globsec. Druhý cizí jazyk v základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho budou muset nabízet, žáci si ale budou moct vybrat, jestli si ho zvolí nebo ne. Školy zároveň nebudou muset učit žáky angličtinu od první třídy. Vyplývá to z dopisu ministra školství Roberta Plagy ředitelům škol. Evropská unie by měla projednat možnost dočasného omezení některých hlasovacích práv budoucích členů unie a zavedení dalších záruk dodržování zásad právního státu. Vyplývá to ze společného dokumentu Německa, Francie, Nizozemska, Belgie a Lucemburska. Do něhož nahlédla agentura Reuters. České fotbalistky v závěrečném kole skupiny B1 kvalifikace o postup na mistrovství světa prohrály ve Walesu 1-3 a v tabulce obsadili druhé místo.
18: Rock Radio. Počasí.
19: Dnes bude opět převažovat zataženo s občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším. V severozápadní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 14 až 19 stupni Celsia.
5: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
20: To jen se zeptej tatínka.
21: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
22: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
18: Rock Radio. Doprava.
19: Ve Frýdku Místku se řeší větší nehoda na ulici 8. pěšího pluku. Tam se srazily dva osobáky. Jinak byste měli projet všude bez větších problémů.
10: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
18: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
23: Dobré ráno, čumáci!
24: Tak nám to dneska úplně vyšlo, dobře?
23: Pardon.
24: Máme 6:03, je středa 10. června a hezký středeční ráno vám přeje Honza.
23: Anabel.
19: A Zuzka.
24: Teď nám bude hrát Potužník senior. Mě by zajímalo, jak to ty seniori dělají, že vstávají ve 4 třeba ráno.
23: To je porucha spánku, miláčku, to přijde ze stářem taky, neboj se nic.
24: Takže to ještě nejsem starý, když to nemám.
23: Ještě
24: abych spal furt.
23: Většinou to přichází po 50.
24: Takže tam ještě 3 roky, jak to je dobrý.
23: Ještě máš čas.
19: Já jsem dneska vstávala ve 4, jsem vám chtěla říct.
23: Sama od sebe?
24: Jsi krása.
19: Bohužel.
23: Zuzka je z nás nejmladší a už to má, tak
24: Zuzka
23: tady je něco špatně.
24: No.
23: To mi nevychází matematicky.
24: Hele, počkej, a máš taky poruchu erekce?
19: Myslím si, že ne.
24: Jo, tak to je dobrý, jak to ještě nejsi tak
23: stará. Ona chodí na pravidelní prohlídky prostaty, takže je v pořádku.
24: Tak pak si to tady prohmátnem, tak si dáme toho Trautumerka a Potužníka seniora.

0: R.E.M., Imitation of Life, imitace života, přesně takhle teďka vypadáme v 6 hodin a 10 minut na Rock Radio. Dneska je středa a my i dneska rozdáváme.
1: Kde si řekl moji větu, dneska je středa.
0: Ježiš, promiň, tak se řekni to ještě jednou.
1: Dneska je středa.
0: Jo, a my rozdáváme.
1: Jupí, máme tady další 4 lupeny na Vezu Fest, kde se můžete těšit na spousta kapel. Je to dvoudenní festival od 4. do 5. července. A hraje tam třeba Forest Jump, Martina Pártlova, Marbo. Samozřejmě, teď jsem vypíchla jiné kapely. Vy se můžete těšit třeba na Luci, Valda Gang, Gatecrasher, Gatecrasher, Koblížky, Panoptiko, Škvory nebo Kamila Střihavku. Je tam i spousta rockové scény, takže nemusíte se bát. Mimo jiné Maxim Turbulence.
0: To jsou největší rockeři, o ty určitě

0: normálně si vystojíte jede, frontu jede na pivko. Jede
1: mašinka, kouří se jím z komínka.
2: No, mě už taky kouří z komínka.
0: To je spíš pro děti, že jo, asi. To každopádně, asi pokud chcete na Vezuv do kempu Suchý u Boskovic, tak si pište o 4 lupiny a to do našeho messengeru na Facebook nebo do vzkazu na Instagram. Připište telefonní číslo a protože je středa, tak dneska rozdáváme po 7:30.
2: Ano, přesně tak, protože nás čeká co?
0: Jít domů potom. Jo, takhle.
2: Tak teď to nezafungovalo, to naše propojení nevadí.
0: Dneska to je nějaký to propojení, tak to ještě pak budeme propojit. No tak si dáme muziku.
2: Ano, a pište klasicky na Messenger, připište telefonní číslo, to jsme říkali.
0: Jsem říkal.
2: Dobře, tak nic, tak ty
0: tak to fakt nefunguje. Spin Doctor, Stu Princess,

0: Rádio, rokový kulendárium.
1: Je středa 10. června a svátek dneska slaví Gita a Ota a Margita a Gréta.
2: Je, Ota Herešů, zdravíme.
1: Já nevím, jestli se, Ota se asi nepíše s dvěma toče, že ten se píše s dvěma toče.
2: Oni jsou víc jako variant vlastně těch Otů. Problém je,
1: že tenhle ten den je tak, že jeden web říká, že má svátek Otta, druhý den říká, že má svátek Gita, tak já nevím.
2: Aha.
1: Takže si vyberte a popřejte si, kdo chcete, k čemu chcete.
2: Mm.
1: No a pak tady máme dneska tři muzikanty. 62 let dneska slaví americký bubeník Jimmy Chamberlin, zakládající člen kapely Smashing Pumpkins. Rozmydlený tykve. No a pak tady mám dneska dvojpřání. 61 let má filipínsko-americký gitarista a skladatel Joey Santiago, spoluzakladatel Pixies, a 65 let slaví britská zpěvačka, basistka Kim Deal, taky bývalá basistka a spoluzakladatelka kapely Pixies.

0: song, který se jmenuje Opice šla do nebe.
1: To je hezký.
0: Tak přejeme všechno nejlepší.
1: Všem opicím.
0: Všem opicím i těm, který vypadají docela hezky.
1: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
0: No a za chvíli pro změnu muzika dáme si Davida Kolera a Chci zas v tobě zpět.
2: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
5: Luboši, ty on nevíš, ho! Nic ti neudělal!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
10: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Atención, señoras y señores!
12: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
11: Stres.
12: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
11: La Tropical!
12: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
11: Awarashar!
13: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
14: www.projektantbudoucnosti.cz.
15: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Díky, Davide. David Koller na Rock Rádiu, pár vteřin po půl sedmí v dnešním středečním rokovém rozjezdu. Snad s náma chcete spát a snad nás máte rádi, jako my vás. Teď si jdeme dát zprávy se Zuzkou, tu máme taky rádi.
1: Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rokový referendum. Na vašem hlasu záleží.
2: V červnu do Kanady? No jasně, v sobotním rokovým referendu to není problém. O vaši přízeň se utkají tři kanadský partičky. Číslo jedna Billy Talent a jejich albová Trojka z roku 2009. Dvojku mají Rush a jejich deska Signals z roku 1982. Pokud radši něco ostřejšího, můžete zvolit desku Angel Red z roku 1991 od divočáků Vojvod. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Co se děje?
3: Hezké ráno, je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta navrhla kvůli přesunu agend termíny setkání zaměstnanců z úřadu s ministry práce, kultury, spravedlnosti a zdravotnictví. Chce vést dialog, napsala v úterý v reakci na dopis, kterým odboráři na úřadu vlády vyhlásili stávkovou pohotovost. Evropská komise navrhla nový 21. balík sankcí proti Rusku, který se zaměřuje na energetiku a obchod, včetně zákazu dovozu ruských a běloruských ryb, ruské banky i tzv. Stínovou flotilu. Oznámila to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Halovou mistryni světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glory Manuel po famózním vystoupení v Římě, kde se jako třetí česká čtvrtkařka dostala pod hranici 50 sekund, čeká další start v diamantové lize. Na dnešním meetingu v Oslu se představí i bronzová olympijská medailistka v hodu oštěpem Nikola Ogrodníková.
1: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes bude převažovat zataženost občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším. V severozápadní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty do 19 stupňů Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
3: Stále se řeší nehoda ve Frýdku Místku na ulici 8. pěšího pluku. V Praze se bouralo na Kamícké ulici a v Kolíně na Nebovické.
4: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz.
1: Rock Radio.
0: Děkujeme za zprávy, Zuzko. Teď už zase muzika. Green Day, Americký idiot.

0: Green Day a American Idiot na Rock Rádiu, 6 hodin a 36 minut. Je středa, tvůj oblíbený den.
1: Ano.
0: A já tady mám teďka tvýho oblíbeného zpěváka. No vlastně ne, počkej, ty máš ráda Kurta Cobaina. No nic, Ozzy Osbourne.
1: Ano.
0: Říkali jsme tady před nedávnem, před 14 dnama možná už, že je v plánu, že by Sharon vozila vytvořenýho Ozzyho pomocí AI někde na obrazovkách a že by si s ním mohla někde si zajet do nějakého města, si s ním popovídat a on by odpovídal na základě Ozzyho názoru a Ozzyho hlasem a se u toho tak jako ksichtil. No a prej se na tohleto rozhodnutí snesla obrovská vlna hejtů, že na tom Sharon a rodina chce jenom vydělat, že chce prostě Ozzyho ještě vozit po smrti jako v opičku na gumě. No, že na tom, že z toho chtějí vydělat peníze. Tak teďka Sharon na to odpověděla hejtrům jednak, až si teda samozřejmě vetknou svoje názory do kakaového domku. A kromě toho řekla, že nechce na tom vydělávat, že to je jenom tím, že prostě ta technologie jde dopředu a že Ozzy, než umřel, tak když už jako na tom byl špatně, takže se strašně bál, aby na ní lidi nezapomněli, že kromě té muziky, aby si jako na ní vzpomněli. A vlastně v podstatě tak nějak k tomu dal takový jako nenápadný svolení, že kdyby něco takového někdy bylo možný, takže by byl pro, kdyby takhle mohl s lidma promluvit. No a jeho syn Jack k tomu ještě navíc dodal, že nepůjde o nějakou generativní AI, že se bude ChatGPT tvářit, že je Ozzy Osbourne a bude mluvit jeho hlasem, ale bude to opravdu AI uzavřená, založená na tom, jak Ozzy mluvil, jak Ozzy vypadal a na nějakých archivech fotek a videí a záznamů všeho.
1: No a ty dolary jsou pak jenom příjemný bonus. No
0: přesně tak, tak něčeho to platit musíš. Zase na druhou stranu, buďme upřímní, pokud chceš něco takového udělat a toho Ozzyho potom někam vozit, tak to není zadarmo.
1: No, liťo. Každá sranda něco stojí, ale tak já si myslím, že skalní fanoušci si to jistě ocení.
0: No, bych si s ním šel popovídat.
1: No,
0: jo,
1: proč ne? Abych mu
0: přines gram nebo dva.
1: Že bude umět česky?
0: Ne.
2: Hello, Ozzy, I'm Danda from Czech Republic. Nice to meet you.
0: Hele, jako nejsem
2: would
0: úplně...
2: Would you talk with me?
0: nejsem úplně nejlepší angličtina, a rozhodně nemluvím jako indická podpora někde IT.
1: Dobře, tak promiň, já jsem tě nechtěla urazit.
0: No tak doufejme, že přijede Ozzy k nám, že někde na Václaváku si s ním pokecáme v nějakém nákupáči.
1: Dobře, já půjdu s tebou.
0: Jo, za $2. Budem...
1: Aj tři bych mu dala.
0: Aj tři, dobře. Tak Ozzy, těšíme se na tebe. A za chvíli si dáme terapii. Miro, ještě že je, tak ten AI nepotřebuje. A jeho IG je pohoda.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Basin na Otočku. Je do vidí stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Basin.cz.
5: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
9: V tom musí být celá liška.
10: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
11: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky,
10: děkuju.
12: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
13: Jsme energie tohoto města.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla, byla,

0: Chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, BRDS.cz.
6: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz

0: co se nevešlo do zpráv.
1: Středa, Zuzky, je nám třeba.
2: Policie zatkla muže, který měl předstívat Downův syndrom, aby zmanipuloval pečovatelky k tomu, aby ho koupali a starali se o něj.
3: Honza hned říkal, že něco takového plánuje taky. Prý, a myslíte, že mě za to zavřou, nebo ne?
1: Já bych ušetřil, tak když už holky nedávají na masážích slevenky, tak aspoň tohle je dobrý. Začneš tahat nožičku a oni, jož už chudáčku, pojď.
3: Ježiš, pojď náš deventíčku, my tě pomojeme.
2: Jak tě to jako napadne, to je
3: bizár. Já
2: nevím,
3: lidi vymýšlejí lecos, no. Tak jako když jsme viděli ty magory, co se převlíkali za medvědy kvůli pojistným podvodům, tak jako já
2: to
3: vlastně...
2: To pochopím ještě jako, ale...
3: No tak můžeš buď hrát medvěda nebo rauňáka, nic mezi. Tam prostě máš jako na výběr.
1: Jako důležitý je, že jsme si řekli, že tenhle ten vstup bude velice citlivý.
3: A korektní. To nám jde vždycky, jak jde o citlivá témata, my tři jsme ta správná trojka.
2: To zase bude správně.
1: Hele, to je stejně zajímavý, když jsem o tom letom chtěl zpívat jeden song ve výzvě, tak jste mi to zakázali, že mě ukřižují na sítích a teď tady o tom mluvíme a padají tady slova.
3: Proběhne a zmizí, ale na těch sítích to vysí už věčně, víš, tak my se tě snažíme ochránit, Honzíku.
1: Počkej, ale on rozhodně neproběhnul, nezmizel, on normálně zahrál a nějaká tam se posadil a pak probíhalo šťastný konec.
3: Já myslím, že sestřičky nebyly až tak moc, jako že by mu dělali happy ending, ale myslím, že si to užil, když byly tři nebo kolik jich bylo. A pak jsem si říkala, jestli byly tři najednou, nebo jestli se tam střídali, nebo jak to bylo, Zuzi.
1: To by mě taky zajímalo.
2: Jo, to tam nepíšou. Teda
3: jako
2: v tom
3: jestli
2: článku,
3: měl tři najednou, tak to docela vychytal.
1: Teda. Bylo tak o koupacích hrobeso.
2: Ani nepíšou, kolik jim bylo, jako jestli jim bylo třeba... Jo.
3: 70 plus.
2: Tak měl týpek dost divný choutky.
3: Taká garantí koupel. No, tak
1: takže to s čím to uzavřeme?
3: Tím, že ty to nedělej, prosím tě. Nechceme, aby tě zavřeli a teď si dáme Rammsteiny.
1: Já si myslím, že to bylo chytrý, mně se to líbí.

0: Pearl Jam jsou Black neboli Černý na Rock Rádiu minutku před 7 hodinou raní.
1: A my jsme BD a dáme si zprávy.
2: Tak co koupelna, hotová?
3: Sepeš.
2: Takže sprcháč, umyvadlo, záklop.
3: Jo, všechno hotový.
2: A co odvětrávání? Kde je větrák?
3: Větrák, co?
2: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
4: Ventilatory.cz.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
6: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
7: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším, Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
11: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
12: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké ráno, máme minutu po sedmé, jsou tu další zprávy. Armáda by letos podle odhadů mohla nabrat až 3300 vojáků z povolání, včetně nových studentů Univerzity obrany a 420 příslušníků aktivních záloh. Na začátku června měla armáda přes 25 000 vojáků z povolání a víc než 5 000 příslušníků aktivní zálohy. Podle představitelů Ministerstva obrany zůstává personální oblast jednou z hlavních priorit armády vedle modernizace a investic do nové techniky. Česká orbitální mise na mezinárodní vesmírnou stanici ISS by měla přispět k poznatkům, jestli se člověk dokáže rozmnožovat ve vesmíru, jaké množství kosmického záření astronauti během svých misí vstřebávají, i otázce přeměny oxidu uhličitého na kyslík a biomasu prostřednictvím řas. Vyplývá to z materiálu Akademie věd České republiky. Spojené státy dokončily odvetné údery na Írán za sestřelení amerického vrtulníku nad Hormuzským průlivem. Dnes nad ránem to oznámilo oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě. Tenistka Barbora Krejčíková zahájila v Nizozemsku travnatou část sezóny hladkou výhrou. Wimbledonská šampionka, která je na turnaji nasazená jako číslo 8, zvítězila 6-1, 6-2 nad Renatou Sarasuavovou z Mexika.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dneska bude převažovat zataženo s občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším. V severozápadní polovině Čech čekáme na řadě míst přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 14 až 19 stupni Celsia.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Na D6 se bouralo ve směru na Karlovy Vary na 75. kilometru a pozor si dejte taky ve Zlíně, tam se řeší větší nehoda na třídě Tomáše Bati.
6: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
7: Dobré ráno, čumáci! Ať máte hodně energie a nejste dole, neboli anglický down, vám přeje Honza.
8: Anabel.
1: A Zuzka.
7: 4 minuty po 7 ve středu 10. června. Přátelé, kapely Forest Jump, Kamil Střihavka, J.A. Kronek a All Band, Lucie, Valda Gang, Gatecrasher, Koblížci, Panoptiko, Škvor. To nejsou kapely, které budeme hrát teď, ale...
8: kapely, které můžete vidět na Vezuv Festu a my tady máme 4 lupeny pro jednoho z vás, takže máte ještě zhruba 30 minut na to si napsat. Popůl zvedejte telefon, připište samozřejmě do Messengeru vaše telefonní číslo.
7: No a teď už kapela, která tam nebyla. Tři sestry a jejich sovy v mazutu.

0: 10 minut po 7 dohrávají na Rock Rádiu Rasmus a jejich pecka z roku 2003 Guilty. Finská kapela Rasmus loni vydala 12. září nový album Weirdo. Weirdo, jak se to přeloží česky? Divňák.
1: No.
0: Aby jsme navázali na vstup před 7, tak divňák. Kapela...
1: A ty si jdeš taky divňák, můj milovaný.
0: Děkovala. Kapela jede tour po Evropě a pozor, dorazej do Vizovic, ne teda na Slivku, ale v pátek 17. července zahrajou v rámci festivalu Masters of Rock. Takže pokud nemáte lupeny na Masters, tak ještě jsou k prodeji, tak se můžete podívat. Doufám, že ještě jsou v prodeji, tak se může, vejď, jsou. Tak se můžete podívat a případně si užít nový pecky i ty starý z kapelu Rasmus. Moje bejvalá jedna je bezmezně milovala.
1: Mm-hmm.
0: To bylo
1: jak
0: až...
1: moc bezmezně? Až ti to vadilo?
0: Jo, jako tak bezmezně, že mi přišlo trošku divný, že si koupíš letenku do Finska a letíš tam a jedeš před barák, kde bydlí ten zpěvák a koukáš, jestli nepůjde ven.
1: Aha, tak to už trošku hraničí s jistou psychickou poruchou, ale tak nebudeme to hodnotit, že?
0: Ne, byla hodná.
1: Jo, tak to
0: byla dobrá.
1: Dobrá byla, vařila, dobrá byla, tak to už.
0: Takže kdybyste chtěli na Rasmus nebo na nějaký jiný kapely, tak zaměřte na Masters. No,
1: nejezděte jim před barák, prosím vás.
0: No, to ne. Ale zase tak, kdyby bydleli tady třeba.
1: Když se na ten Masters, ale tak co už.
0: No nic, jdeme si další muziku. Teď už Bon Jovi. You give love a bad name. Ty dáváš lásce špatný jméno.
1: Ano.
0: Na Rock Rádiu.
1: Ano.
0: Tady.
1: Ano.
0: A teď.
1: Ano.
0: Vezmeš si mě?
1: Ano.
0: Jo!

0: smutný, my tady u toho stojíme, povídáme si a najednou ticho. Jako v Evropě.
1: Byli Battle Bees Here We Are, který dohráli nevíme kdy, je 7 hodin 19 minut. Doufám, že nám nepadli vysílače. No nic, přátelé, čeká nás další rockin, pátek, sobota, spousta kapel a samozřejmě v sobotu taky náš rock rádiový tým a na obou zastávkách tady naše sličná Anabel.
0: Ano, budu přejíždět z Ostravy do Moravského Krumlova, takže to bude velmi výživný víkend. Každopádně, jak už jsme říkali, v pátek Ostrava, v sobotu Moravský Krumlov s celým naším týmem, bude tam rock rádiový stánek, vy si tam můžete koupit merch, vzít si různé upomínkové předměty, samolepky, kondomy a tak dál, ale každopádně, proč to říkáme, pro jednoho z vás máme na sobotní zastávku do Moravského Krumlova 10 lupenů.
1: Pokud je chcete, stačí, abyste se vyblejskli se svojí partičkou, s kterou tyhle ty festiáky obrážíte a poslali nám tuhletu unikátní fotku na náš e-mail studio@rokovieradio.cz a to nejdýl do zítřejších čtvrtečních 15 hodin.
0: Ano, my pak v pátek teda Honzíček tady vyhlásí sám, protože tady bude opuštěný, jsi smutnej.
1: Ne.
0: Příkonečně tady bude klid jeden den. No, takže Honzíček to tady v pátek vyhlásí sám, popovídá si s naším vítězem a buďte samozřejmě originální, vtipný, pošlete snímek a držíme palec.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: No a jdeme dál. Škvoři.
0: Pokřivený pohled.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
6: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
7: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
8: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
9: Více informací na rekbyty.cz.
10: Rekbyty, záruka kvality.
11: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
12: Vidíš to?
13: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
12: No a víš, co vidím já?
13: Co?
12: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
13: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
12: U nás si vybere úplně každý.
13: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
12: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
13: Nejlepší dárek je zážitek.
14: Firma na zážitky.
13: CZ. Tati, ETF je teď nejlepší věc.
15: Aha.
13: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
15: A co SSB?
13: SSB? Co je SSB?
15: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
13: A to je nějaká nová investice?
15: To je stavební spoření od Buřinky.
13: Aha, a kde se to dá stáhnout?
15: No normálně v Georgii.
16: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
17: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12ka půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
18: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
19: A tava!
4: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
18: S láskou v srdci vás očekávám váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
8: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
5: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.

0: Štilec a jejich Monster neboli Obluda minutu po půl osmí na Rock Rádiu.
1: Obluda dnešního dne jsem já, protože jsme měli ticho, takže si dáme radši zprávy, ať už tady žádný ticho dneska nevzniká.
2: Poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu. Rock Radio, co se děje?
3: Hezké ráno, je půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta navrhla kvůli přesunu agend termíny setkání zaměstnanců z úřadu s ministry práce, kultury, spravedlnosti a zdravotnictví. Chce vést dialog, napsala v úterý v reakci na dopis, kterým odboráři na úřadu vlády vyhlásili stávkovou pohotovost. Evropská komise navrhla nový 21. balík sankcí proti Rusku, který se zaměřuje na energetiku, obchod, včetně zákazu dovozu ruských a běloruských ryb, ruské banky i tzv. Stínovou flotilu. Oznámila to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Halovou mistryni světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glory Manuel po famózním vystoupení v Římě, kde se jako třetí česká čtvrtkařka dostala pod hranici 50 sekund, čeká další start v diamantové lize. Na dnešním mítingu v Oslu se představí i bronzová olympijská medailistka v hodu oštěpem Nikola Ogrodníková.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes bude převažovat zataženo s občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším. V severozápadní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 14 až 19 stupni Celsia.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Na D6 se stále řeší nehoda ve směru na Karlovy Vary na 75. kilometru. Ve Zlíně se bouralo na třídě Tomáše Bati, tam se srazily dva osobáky a vážná nehoda se řeší v Brně v ulici Veveří, kde tramvaj srazila chodce.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

0: Pink Floydi, Another Brick in the Wall, další cihla ze zdi pryč v 7 hodin a 37 minut. Máme středu, 10. čeho? Června. A protože...
1: Jo, je červen, ano.
0: Ano, je červen. A protože je středa, tak si pojďme rozdat další dva lístky, 4 lístky, sakra, se to nenaučím, na Vesuv Fest.
1: Ale je to 2x2.
0: Ano, 6.
1: Nebo? To je moc?
0: Je to moc.
1: Mobily do ručky.
2: trenirkarna.cz. Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, 3x destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
4: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
4: Yes, sir!
3: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
7: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
8: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obuv se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc z Modivo Club Gold získáš 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
9: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
10: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
11: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
12: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: A v 7 hodin a 40 minut jsme zpátky a na telefonu je Vladimír z Prostějova. Říkám to správně?
2: Ano, sedí.
1: Výborně, ahoj, dobré ráno.
3: Tak my jak jsme synchronizovaní. Dobré ráno.
1: Prosím tě, rušíme tě někde v práci nebo někde takhle mimo?
2: No, momentálně v práci, no.
1: Doufám,
2: to takový nabídky.
1: Počkej, seš třeba, já nevím, seš na operačním sále, seš chirurg, teď ti tam leží pacient třeba nebo tak?
2: No to vyloženě ne, ale je to náročné.
3: No a co děláš, to nás zajímá, teď jsi to řekl tak tajemně, že nás to začalo zajímat.
2: No, nemohl bych to asi tak zařizovat rádi.
1: Dobře, jo, dobře,
3: takhle.
1: Nebudeme to zveřejňovat. Vladimír zřejmě krade. Každopádně, prosím tě, lístky
3: jenom
1: do Suchýho.
3: Jenom v noci.
1: Lístky do Suchýho na Vesuv Fest jsou tvoje a jsou 4 a máš je úplně zadarmo, takže je krás nemusíš. A mě zajímá, koho vezmeš sebou?
2: No určitě vezmu můj přítelkyni, která má dostatky od svého narozeniny, takže to bude krásný dárek pro nich. No a dva lístky určitě moji kamoši a známí. Staří rokeři, ty to už
1: je osobnou. Staří známí, trošku nám vypadáváš, čovače, máš nějaký podezřelý signál. To...
3: Takže střelíš na Bázoši, ty zblíva. Je nám to jasný. No ne, každopádně si to moc užijte i takhle se starýma rokerama, takže myslím, že tam je pár kapelek, na který je se těšit určitě.
2: Ano,
3: určitě.
1: Takže Vladimíre, zdravíme do Prostějova, zdravíme do práce, nebudem tě díl zdržovat, přejeme hezký ráno a užijte si to a čau.
2: Díky moc, čau, čau.
3: Měj se krásně, papa.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
1: No a teď už tvůj oblíbenec, Aleš Brichten.
3: Superhero.

0: Brothers of Metal, bratři v železe a Kaunas Dagas na Rock Rádiu 9 minut před 8.
1: A teď přijíždí náš strýček Marcel a jeho motokeci.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Známý stavitel rybníků Jakub Krčín, jak známo, používal dvou přívlastků. Byl z Jelčan a ze Sedlčan. To druhé město se do jeho jména dostalo, když zdejší panství koupil od Rožmberku. Ale nebylo to moc šťastné spojení. Krčín začal vybírat moc velké mýtné, takže se mu vyhýbali obchodníci. Jo, a taky tam zakázal vařit pivo. No, úplně nejmoudřejší podnikatel to nebyl. Docela by mě tak zajímalo, jak by se tento tvářil na aktivitu, kterou začali sedlčanští provozovat v roce 1953. To se v Sedlčanech začaly jezdit motokrosové závody a postupně se město stalo jedním z pilířů krosu u nás. Tuhle slavnou minulost se teď rozhodli navždy připomenout Sedlčanské městské muzeum. A již tuto sobotu ve 13 hodin dojde k otevření nové stálé expozice se všeříkajícím názvem Příběh Sedlčanské kotliny. Expozice a hlavně exponáty v ní vás provedou celou bohatou motokrosovou historií tohoto místa, kde se hlavně v 60. a 70. letech doslova psala historie tohoto sportu u nás. Mezi všemi exponáty najdete například i přilbu Antonína Baborovského, který právě v Sedlčanech získal titul mistra světa v motokrosu národů a jeho jméno je se Sedlčany neodmyslitelně spojeno. Těch jmen a exponátů je tam samozřejmě daleko více, takže až na svých výletech dorazíte do Příbramského okresu, zastavte se i v Sedlčanech v muzeu s expozicí o jedné kotlině, která je navždy spojená s ohromnými úspěchy tuzemského motokrosu.
2: Rock Radio Motokeci.

0: a jejich Pavel na Rock Rádiu minutku před 8 hodinou raní. Je středa.
1: Ano, a my si dáme zprávy.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
13: Hezké ráno, máme minutu po 8, jsou tu další zprávy. Česko dnes a zítra navštíví vůdkyně běloruské opozice Světlana Cichanovská. V programu má setkání s prezidentem Petrem Pavlem, předsedou senátu Milošem Vystrčilem i ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Cichanovská Česko navštěvuje opakovaně. Naposledy se v Praze v květnu účastnila mezinárodní bezpečnostní konference. Druhý cizí jazyk v základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho budou muset nabízet. Žáci si ale budou moct vybrat, jestli si ho zvolí nebo ne. Školy zároveň nebudou muset učit žáky angličtinu od první třídy. Ministr školství Robert Plaga to napsal ředitelům škol. Evropská unie by měla projednat možnost dočasného omezení některých hlasovacích práv budoucích členů unie a zavedení dalších záruk dodržování zásad právního státu. Vyplývá to ze společného dokumentu Německa, Francie, Nizozemska, Belgie a Lucemburska, do něhož nahlédla agentura Reuters. České fotbalistky v závěrečném kole skupiny B1 kvalifikace o postup na mistrovství světa prohrály ve Velsu 1-3 a v tabulce obsadili druhé místo.
12: Rock Radio. Počasí.
13: Dnes bude převažovat zataženo s občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším. V severozápadní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 14 až 19 stupni Celsia.
12: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
13: Ve Zlíně se řeší nehoda na třídě Tomáše Bati, v Táboře se boural na Soběslavské a v Lounech na ulici Osvoboditelů.
14: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
12: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
15: Dobré ráno, čumáci!
0: Pěknou středu pracovního týdne vám přeje Honza,
9: Anabel
13: a Zuzka.
0: 4 minuty po 8 ve středu 10. června. Máme před sebou poslední hodinku.
1: Ano, a v něm hospodský kvíz.
0: Už po 8:30.
1: Jupi.
0: Dneska bude zase speciální, protože jsem ho připravil já, tak se těšíme, jak moc speciální bude. Dneska si ho zahrajou holky, tak si budete moct vybrat, kterou z nich dneska natřete.
1: Ano.
0: Zuzka už se tak
1: vyberte
0: těší.
1: Vyberte si Zuzku, ta se tváří tak nadšeně, že pro ten nadšený výraz
13: já už omdlívám tady. Ale minule jsem byla já, takže
0: já bych
13: myslím...
0: to dal jako vám oběma.
13: No super.
0: Myslím, že by to bylo nejhezčí, já se aspoň pobavím. No a teď už si dáme muziku.
1: Škorpíci.
0: The best is yet to come. Rock Radio.

0: Deep Purple a King of Dreams, Král snů na Rock Rádiu v 8 hodin a 13 minut k tomu. Dneska je středa, máme po 8, tak tady mám pro tebe zase historický okýnko. Mám tady zábavnou historku s kapelou Jethro Tull. Víš, kdo jsou Jethro Tull?
1: Ano.
0: Hrajou takovýhle jako...
1: Já je znám samozřejmě, ano.
0: No, takový jako, hele.
1: Takový nedvědi z Ameriky.
0: Píšelka k tomu, samozřejmě. No a Jethro Tull hráli 10. června roku 1971 v Denveru. Hráli tuhle tu svoji pohodičku prostě u táboráku, takže bys čekala, že to bude pohodička i v publiku, ale ne, čověče, publikum tehdy dělalo prej takovej bordel a začalo tak strašně řádit, že museli přijet policejní kordony a že museli do toho kotle naházet slznej plyn.
1: Ty kráso, tak to byl dobrý mejdan.
0: No a podle svědků na koncertě a podle médií muzikanti i přes ten slzný plyn a ty nepokoje s těma policajtama pokračovali v hraní, jako takhle dál vyhrávali, a to i přesto, že přes slzy údajně neviděli na svoje nástroje.
1: Tak to jsou šikovní kluci, je vidět, že rokeři mají srdce na správném místě a odehrajou koncert za všech podmínek.
0: Hlavně i když seš jako art rocker, že? Když seš prostě takováhle pohodička. Tak přesto slzák, nic,
1: mně
0: boje,
1: se to líbí.
0: Nic, střelba, nic, je ti to jedno. Odehraj si to a jdi
1: domů. Mrtví lidi pod pódiem, pohodička, hrajeme dál, ale kucí, nic nezastavujeme, nezastavujeme.
0: Kež bychom si z toho vzali příklad, udělali nějaký podobný koncert, třeba na našich narozeninách, to by bylo krásný.
1: Jakože tam chceš házet slznej plyn do lidí? To se nás neposlouchejte, ho nikdo po vás nic házet nebude, nemusíte se přátelé bát, ještě budeme mít návštěvnost nula kvůli tobě, že se tam budou
0: ne, lidi
1: děsit.
0: My tam budeme maximálně házet trička.
1: To jo.
0: Nebo naše slušní hostesky.
1: A nebo slipy tvoje.
0: Ne, no. No, tak to je skoro horší než ten slzák, no, tak to se to narovnalo, tak jist. Tak si radši pojďme dát muziku, já se jedu přeprat. Van Halen, Can't Stop Loving You na Rock Radio.

0: Pan Optiko, a nech mi tu číslo, ať se ti dovolám, no jak jinak, v 8 hodin a 23 minut.
1: Já už jsem tě bohužel dala, takže...
0: To číslo? Fakt? No. Já jsem ho smazal.
1: To jsi hodnej kolega teda, ale tak minimálně se mi nedovoláš, když ráno dorazím, tak to je v pořádku.
0: To nevadí, stejně to bude hrát potichu, a nebo vůbec. Přátelé, dneska je středa.
1: Ano.
0: Což znamená, že v 9...
1: Ano, dorazí hvězdní host.
0: Ano, a dneska je jím, jak říkají Italové, doktor Pepe.
1: Ale doktor Pepe dorazí ke Kamilovi na rozhovor.
0: To bylo trošku jako Ital z Ústí nebo z Mostu, ale to já to Ital. Uznávám.
1: Co zadně na mým Pepem nelíbilo.
0: Ne, mně se právě líbí, já se na to dneska těším. Doktor Pepe, jsem zvědavý, jaký bude rozhovor, protože pokud mě paměť nešálí, jakože často šálí už, protože už jsem starý, tak tu ještě nebyl na rozhovor, nebo aspoň co já jsem tady nepamatuju si, nebo tu bude minimálně po dlouhý době, tak jsem zvědavý, na co se ho Kamil vyptá.
1: Taky, ale samozřejmě to budou jako vždy zajímavé otázky. Kdybyste to, přátelé, nestíhali, tak nemusíte plakat. Ještě dnes rozhovor najdete na všech streamovacích platformách a také na našem webu www.rokovýradio.cz.
0: A nebo si to prostě poslechněte. Bude Nirvana za chvíli. Smells like Teen Spirit. Co ty na to? To je pro tebe.
1: Děkuji.
0: Kurt Cobain. Bude dobrý.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
9: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích.
11: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
12: Tak honem, ať vám neuletí!
11: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
10: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
13: firma na zážitky
11: CZ.
14: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
15: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušné oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
16: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, bylabil, CZ.
17: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
18: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma.
13: vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.

0: ano, poznáváte Smells Like Teen Spirit a Nirvana na Rock Radio 8:59. Než se pustíme do hospodského kvízu, čeká nás hospodský sport se Zuzkou.
1: Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.
2: Červnu do Kanady? No jasně, v sobotním rokovým referendu to není problém. O vaši přízeň se utkají tři kanadský partičky. Číslo jedna Billy Talent a jejich albová Trojka z roku 2009. Dvojku mají Rush a jejich deska Signals z roku 1982. Pokud radši něco ostřejšího, můžete zvolit desku Angel Red z roku 1991 od divočáků Vojvod. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Sport.
3: České fotbalistky v závěrečném kole skupiny B1 kvalifikace o postup na mistrovství světa prohrály ve Walesu 1-3 a v tabulce obsadili druhé místo. Halovou mistryni světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glory Manuel po famózním vystoupení v Římě, kde se jako třetí česká čtvrtkařka dostala pod hranici 50 sekund, čeká další start v diamantové lize. Na dnešním mítinku v OSU se představí i bronzová olympijská medailistka v hodu oštěpem Nikola Ogrodníková. A tenistka Barbora Krejčíková zahájila v Nizozemsku travnatou část sezóny hladkou výhrou. Wimbledonská šampionka, která je na turnaji nasazená jako číslo 8, porazila 6-1, 6-2 Renatu Sarasua z Mexika.
1: Rock Radio. Doprava.
3: V Praze se bouralo na ulici Na Veselí, v Jablonci nad Nisou se řeší nehoda dvou osobáků na Mánesově ulici a v Lounech opatrně na ulici Osvoboditelů, tam se zdržíte.
4: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Rock Radio.
5: Až tady jednou s váma nebudu, nechám vám dole svoji ostudu. Budu jen valit oči, jak se furt

0: falej, zpívá ho andělský chor, falej, holky se válej.
1: No proč ne? Harley až tady jednou nebudu, což se stane už za 20 minut. Ale než tam dojdem.
2: Rock Radio. Hospodský kvíz.
1: Tak si dneska zase uděláme menší hrátky. A protože dnešní hospodský kvíz jsem připravil já, tak by bylo možná docela fajn, aby si to tady zahráli dámy s někým z vás. Zuzka se určitě taky těší?
3: Ano, moc.
1: Anabel se taky těší?
4: Ano, velmi.
1: Výborně, ježiš, tak hezký, že se mi nějaký souhlasí. No nic, tak pokud chcete zavolat na dnešní hospodský kvíz a zahrát si s námi, tak vytáčejte telefonní číslo do studia 725-844-424. Bude to zase velká taškařice, jako vždycky. Takže ještě jednou, 725-844-424, číslo do ráje, hospodský kvíz už za chvíli.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
5: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Domanský.
6: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
7: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
9: vybrat dobrý materiál
8: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.

0: až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: www.prageboats.cz.
2: Už vím.
3: Tak vzhůru na palubu.
4: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: V auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na autojeremiasova.cz.
13: Rock Radio. Rock Radio. Hospodský kvíz.
14: Minutku před 8:45 jsme zpátky a do trojice dnešních soutěžících nám přibyl Míra z Blatný. Dobrý ráno přejeme.
15: Dobrý ráno.
16: Dobré ráno. Ahoj.
14: My tě zdravíme, ty jsi vybral obě holky, takže jo. To bude taková dneska... Trojice, ať neřeknu trojka, abyste se dámy neurazili.
16: Trojboj.
14: Trojboj, tak. Takže můžeme jít na to, všichni víme. Dnešní téma jsou refrény. To, díky čemu song většinou poznáme, refrén si pak zařeveme společně s kapelou, že jo? A vy budete mít za úkol poznat, z jakého songu ten refrén je. No ale aby to nebylo tak jednoduchý, protože ty refrény jsou rozpoznatelný, tak budou nahraný pospátku. Aby to bylo trošičku těžký. Rozdělil jsem tři otázky do třech období rockové muziky. Začneme 60. a 70. létama, kdy rocková muzika začala postupně vzkvétat. Tohle je první ukázka, poslouchejte. Takže rocková muzika v kolébce. Tohle byla buď za A Pink Floydi a C Emily Play, nebo za B The Doors Light My Fire, a nebo za C The Beatles a Lucy in the Sky with Diamonds. Tak Míro, co myslíš?
15: Dal bych ty Doors.
14: Dobře, dáváš Bčko?
16: Taky Bčko.
17: Tak já dám Ačko.
14: Tak Zuzka dává Ačko, správná odpověď zní takto. Come on, baby, light my fire. Aha. Takže správně, čili jestli dobře počítám, je to 1-1-0. Zuzka je trošku smutná, ale ona to dožene někde jinde. Otázka číslo 2. Přesouváme se do období stadionového roku cca 80. začátek 90. let. Tohle je ukázka. Anabel kýve, že možná ví, tak zkusíme. Tři možnosti. Buď to byly Def Leppardi, Let's Get Rocked, nebo Mötley Crüe a jejich Kickstart My Heart, anebo Bon Jovi You Give Love a Bad Name. ABC, Míro.
15: Dal bych ty Mötley Crüe.
14: Dobře.
16: Taky Bčko jsem
14: říkal. Taky Bčko, ty se
16: jak opičíš. A to opičíš. Se jako
17: a víš co, pak když se budu opičit já, tak to bude úplně trapný, jako.
16: No, a když se opič, jako, se opič. Jako, že jo.
17: A já se nechci opičit.
14: Tak se neopič.
16: Tak dej něco jiného a budeš to mít blbě.
17: Ne, hej. Já nechci dávat všechno stejně, takže já dám...
14: No, co to vedou tři ty písmena?
16: A, B nebo C.
17: Ačko.
14: Dobře, tak Zuzka dává znova Ačko, je to opět špatně. No, správně je... Právě jste poznali Metallic a Kickstart My Heart, tady ta barva toho songu je celkem typická. Takže je to 2-2-0 pro Míru a Anabel a pro
16: Zuzku. Já jsem ti říkala o pičce, jako no, po nás.
17: Tak, no. Dobře.
14: Tak otázka číslo 3, poslouchejte. Tohle byly buď za A, Bring Me the Horizon, Eich Throne, nebo za B, Linkin Park a jejich Numb, a nebo za C, Pearl Jam a jejich Jeremiah. Míro, co myslíš?
15: Dal bych ty Linkiny.
16: Bčko, Bčko.
17: A já taky Anabel. Výjimečně.
14: Tak pojďme zkusit, jestli máte pravdu.
16: A je to
14: samozřejmě správně.
16: No, já bych jako reálně to typla i bez nápověd, všechny tři bych jako poznala.
14: Já jsem právě říkal, že původně jsem to měl trošku těžší, ale pak jsem si říkal, že ono vzhledem k tomu, že posluchače na telefonu a ten poslech bude stát za prd, tak to neudělám zase tak složitý. Nicméně je to krásný, tím pádem, jestli dobře počítám, tak je to 3-3-1, takže Zuzka dneska trošku ostrouhala, ale jinak Anabel s Mírou po třech bodech, tak velká gratulace. Poslech. Rozhodně si to zaslouží aplaus. Míro, bylo to tak jednoduchý?
15: No, na tom telefonu je to takový horší.
14: Já právě jsem si říkal, že jsem si představil, že na tom telefonu to nebude úplně ono, prosím tě.
15: Musí se člověk na to hodně soustředit.
14: No, ale dal to, takže super. A Anabel to všechno okopírovala a dala to taky.
15: To jsem poslouchal v devíce, tyjo, to jsem sjížděl hodně. Tyjo.
16: No, tak příště budu hádat první, aby si neřekl, že jsem to tady okopčila.
14: Samozřejmě poznali jste, což jsem rád, příště to uděláme zase třeba složitější. Míro, řekněme jenom ještě jednu věc. Seš teďka v práci, nebo kde seš, že s náma si můžeš povídat? Ty seš v práci a můžeš s náma povídat?
15: Jo, já mám teď pauzu.
14: To je krásný, tak to jsme se trefili dobře. No tak prosím tě, pokud někdy chceš odvetu, když ty si v podstatě jako vyhrál, vyrovnali jste to, tak kdybyste to někdy chtěli jako vylepšit, tak nám zase někdy brnkni a jinak mě hezký den.
15: Jo, vy taky. Jste vynikající rádio, rád to poslouchám.
16: Děkujeme. Hezký den, ahoj.
17: Ahoj.
15: Taky, ahoj.
14: Čau.
15: Ahoj.
14: Rock Radio. Hospodský kvíz. No a teď už si pojďme dát muziku. Tohle jsou Nightwish a Bye Bye Beautiful, nebo Čau Čau Krásko.

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
2: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
4: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
5: Matrace za hubičku.
6: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
7: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
10: Rock Radio. Zprávy.
11: Hezké dopoledne, je tu 9. hodina a jsou tu další zprávy. Kontrola kvůli loňskému úmrtí dvou novorozenců a oživávání dalších dvou v litoměřické nemocnici ukázala, že zdravotníci se v těchto případech odchýlili od doporučených lékařských postupů a doporučeného použití některých léčiv. Na základě interního auditu ale nelze určit, jestli tato pochybení byla příčinou úmrtí obou miminek. Informovala o tom krajská zdravotní, pod kterou nemocnice patří. Armáda by letos podle odhadů mohla nabrat až 3300 vojáků z povolání, včetně nových studentů Univerzity obrany a 420 příslušníků aktivních záloh. Na začátku června měla armáda přes 25 000 vojáků z povolání, víc než 5 000 příslušníků aktivní zálohy. Spojené státy dokončily odvetné údery na Írán za sestřelení amerického vrtulníku nad Hormuzským průlivem. Dnes nad ránem to oznámilo oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě. Iránská média mezitím s odvoláním na vojenské velení a revoluční gardy podle agentury Reuters uvedla, že iránské síly v reakci na nové americké údery podnikly útoky na základny v USA. Tenistka Barbora Krejčíková zahájila v Nizozemsku travnatou část sezóny hladkou výhrou. Wimbledonská šampionka, která je na turnaji nasazená jako číslo 8, porazila 6-1, 6-2 Renatu Sarasua z Mexika.
10: Rock Radio. Počasí.
11: Dneska bude převažovat zataženo s občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším. V severozápadní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 14 až 19 stupni Celsia.
9: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
10: Rock Radio. Doprava.
11: Opatrně na pražském okruhu ve směru k D1 na 21. kilometru se stala nehoda, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a řeší se nehoda taky dvou osobáků v Hradci Králové v ulici v Lipkách.
12: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
10: Rokový dovolené.
1: Tak Zuzko, dneska tady máme hvězdnou hodinu, to znamená hvězdné hosta, dneska doktor Petr Pečený. Nevím, jestli je slavnější v rámci hudby, nebo jakožto právník.
11: To zjistíme,
1: zeptáme se ho, ale my ho známe samozřejmě jako muzikanta, jako šéfa kapely Doktor PP, takže se to bude stáčet hlavně k muzice, ale kdyby jsi potřebovala řešit nějaký majetkový poměry nebo tohle, tak já myslím, že byste se určitě domluvili, protože je to věhlasný právník. Takže si myslím, že by ti dokázal pomoct.
11: To je hezký, že takhle se to tady mísí. Minule jsme tady měli psychologa, viď? Teďka doktora práv.
1: Asi už to potřebujeme tady.
11: Asi něco nám chce už tady naznačit.
1: Asi už je na čase. No, každopádně, přátelé, vy se máte na co těšit. Vězná hodinka začíná právě teď, 9:59. Děkujeme Zuzce, no a s vámi je Kamil, já vám přeju hezký dopoledne. Pojďme si dát první muziku, než se pustíme do rozhovoru. A to jsou Foo Fighters a jejich The Pretender.

0: Hvězdný host Rock Rádia.
1: Hvězdný host Rock Rádia. Dneska při středě Petr Pečený alias Doktor PP. Zdravíme, ahoj.
2: Taky zdravím.
1: Já jsem rád, že tě konečně poznávám, že tě tady mám v rádiu, protože už jsem o tobě hodně slyšel. Muziku poslouchám Doktora PP, takže jasný. Teď jsme se tady zrovna se Zuzkou bavili při zprávách, jestli seš jako slavnější jako právník a nebo jako muzikant. Samozřejmě pro nás jako muzikant, že jo.
2: Tak ale... já doufám, že jako právník.
1: Takže spírače takhle.
2: Tak pro můj život.
1: Ale tak je to věhlasný jméno, že jo, jako tak no. To je bez diskuze. Nicméně, my se samozřejmě budeme dneska bavit asi o muzice, taky zabrousíme na tvoje vedlejší aktivity, které jsou spojené třeba i s festivalem Benátská. Nicméně, když, aby jsme představili kapelu Doktor PP našim posluchačům, tak samozřejmě založená v polovině 90. let, ale mě by spíš zajímalo, jaký byl ten důvod nebo ta ambice založit tuhletu kapelu, jestli to bylo třeba jen v polovině 90. let, ale mě by spíš zajímalo, jaký byl ten důvod nebo ta ambice založit tuhletu kapelu, jestli to bylo třeba jenom jakože se pobavit, ventilovat,

0: půlce těch 90, tak prostě přišel Luboš a říká, hele, uděláme kapelu. Jo, prostě uděláme kapelu, natočíme desku, tehda to víš, najednou to šlo, všechno, že jo, za těch komunistů nešlo nic, no tak teď to jako, no a jenže se stalo to, že my jsme natočili desku, tam byl obrovský hit Beránci, to se všude hrálo v rádiích a byli jsme nominovaní na Grammy, dneska se to jmenuje Anděl, myslím,
1: ano, ano.
0: Tak jsme byli nominovaní na Grammy na objev roku, no jenže půlka těch kluků byli, nebo všichni jsme vlastně dělali jiný biznis, no a najednou ta kapela se mámem rozpadla, protože oni, já říkám, no tak budeme hrát, to je to úspěšný. A oni, no jo, ale my máme svý věci, jak jsme si udělali radost a to, a tak se na, takže vlastně jako ta ambice na to, že živice tím tam asi nikdy nebyla, ale zase naštěstí potom, jak kluci odešli, tak se mnou odešlo hrát spousta skvělých muzikantů, Péťa Henich třeba, Milan Hoffman, Hofí, který dneska hraje s Harlejem a prostě, takže jsem ještě, dneska mám taky výbornou kapelu, musím říct, já mám strašnou radost, protože jak si toho, té muziky vážím, že to mám jako pro radost, tak jsem úplně šťastný, že s ním můžu hrát. No a vlastně, jakoby to pokračuje dál, ale ta ambice, vlastně, my jsme byli sami překvapení tím obrovským úspěchem toho, té první desky a nějak jsme to moc jako neustáli, no.
1: A jak v současné době často hraje Doktor Pepe kapela?
0: Hele, já mám limit, protože mám i jiný aktivity a jsem starý, tak já říkám 40 koncertů za rok je akorát.
1: To je pohoda, no, to se dá vlastně.
0: A jsem šťastný, že to mám, čím dál, když jsme se o tom bavili s Fanánkem, že dokud hrajem, tak vlastně jsme živí, protože ty to víš sám, jak
1: no,
0: to je.
1: Jasný, no. No ale ten název je takový docela specifický. Kdo s ním přišel? To si vymyslel ty, nebo někdo s ním přišel, že by se to mohlo takhle jmenovat?
0: To se nějak vzniklo, že nakonec já, protože Grossi chtěl, jak měl, nevím proč on je na ty Italii, tak on byl, Pestalozzi byl nějaký, víš, co byl Pestalozzi? To byl reformátor, jak on má pedák, Grossi. Mm-hmm. A Pestalozzi byl nějaký náboženský, nebo ne, myslím, ne, jakoby učitelský nebo vzdělávací reformátor v Itálii někdy ve středověku. Mm-hmm. A nevím, proč on chtěl tenkrát, že se bude jmenovat Pietro Filippi. A já říkám, proč jsem se měl takhle debilně, no a pak nějak přišlo na to, že já jsem doktor a PP, že jo, no, tak to takhle nějak se to potom udělalo, no.
1: Tak se to chytlo. No. Jinak ty jsi tady samozřejmě zmínil ten objev roku, to bylo hodně zajímavé, co to pro vás znamenalo, lebo jako když to tenkrát vlastně jako vešlo ve známost, tak...
0: Hele, za prvý nám všichni začali mít, jak se to říká slučně,
1: zadek.
0: Všichni nás začali natírat, jakože jsme kapela vyhodněná manažerskými prášky, já jsem v té době měl úplně jiný starosti, než někde běhat, abych dostal Grammy, jo, to tak jako, teď jako, a navíc manažerskýma práškama nedažené, že tě hrajou všechny rády a že vyhráváš jet parády s písničkou, jestli ti prostě povede jednou za život nějaký hit, jo, no, takže to jako, takže nás začali také natírat, já si pamatuju, že jsem tam tenkrát šel, seděli jsme v té nominační řadě, ještě tehdy se svojí holkou a nebo ona ne se mnou, ona tam někde byla. No a úplně jsem se bál, aby jsme to nedostali. Když jsem si představil, kolik tam bylo jakoby nenávisti vůči nám, tak jsem si říkal, tak já dostu teď a teď půjdu tím někam a budou všichni na mě jako koukat, že jsem, tak potom jsme to nedostali, jak jsem byl rád, no, takže jako.
1: Tak ono se to projevilo taky, myslím, že v jedné anketě, teď jsem viděl ten dokument o Leoši Marešovi, tak on taky vyhrál nějakýho skoka na roku a jo. Taky tam odcházeli demonstrativně lidi ze sálu, tak to je takový jako zvláštní. Každopádně já se ptám na to proto, protože tam, když dostávají ty ceny tady ty, já toho moc velký příznivce nejsem, protože za mě prostě koupený lístek a prodaná deska je asi jako to nejvíc, co může být, tady ty akademické věci, moc rád nemám, ty rock'n'rollový síně slávy a takový ty věci.
0: Já to moc nechci, já jsem byl v té akademii taky, jsem rád, že už tam nejsem.
1: No.
0: A taky, hele, nechci, mám možná podobný názor jako ty.
1: No tak řekně klidně, ale co nemusíme bát, jako víš co, tak jako mně to přijde, pak samozřejmě ty kapely a ty interpreti si na tom strašně staví, že jo, prostě jak já jsem vyhrál tohle a pak přijde někam do klubu, tam je 15 lidí, ale to je jedno, to není důležité.
0: Ale já si myslím to samý, co říkáš ty, že asi, ale není to, samozřejmě, je to jedno hledisko, jo, jedno hledisko, kolik máš shlídnutí na klipu, kolik máš. Jo, to jsou prostě objektivní věci, buď tě ty lidi chtějí, anebo nechtějí, kolik ti přijdou lidi na koncert a tak. Samozřejmě pak je druhý nějaký hledisko lidí, kteří si myslí, že jakoby tomu rozumějí, nebo ale tomu
1: jako
0: třeba
1: umění,
0: i rozumějí.
1: Umění se nedá podle mě hodnotit, to je subjektivní dojem.
0: No, to
1: dojem,
0: máš jako, pravdu, no.
1: Jako

0: To tady to přece nejsou žádné tabulky, kde co, jak má splňovat a tak. No to je jedno.
1: Já si myslím, že tehdy jako, hele, byl opravdu, měli jsme hit jak blázen, prostě ta kapela vylítla a myslím, že jsme naprosto ta nominace, když to vezmu, tak to bylo asi jako, proč bychom ji mít neměli, jo? Jeden z největších hitů toho roku jsme měli my, no tak jako, kdo by, ale je to 1000 let, já vím, že jsem potom pěkně opil, tak jsem měl radost, že jsme to nedostali, tak jsem se tam, výborně jsem se tam popovídal s Péťou Jandou tenkrát, který mi dal takovou, jako velmi, ten mi vlastně, jakoby, já to tady nebudu říkat, co mi tehdy řekli, ale bylo to strašně milý, protože on, tam jsem vlastně pochopil, co já s tou muzikou chci dělat a jako s těmi vysvětlil spoustu věcí, bylo to hrozně fajn, takže v zásadě skvělý.
0: My se krásně oslým můstkem od Andělů dostáváme k písni, kterou si zahrajeme teď, což jsou Bicáky, tricáky, aby jsme teda ty ceny Grammy a Anděla pořádně inspirovali.
1: Jo, to je
0: a
1: vlastně
0: musím teda říct, že tam je v klipu spousta jako muzikantů, právě si
1: zmínil Petr Jandé,
0: přesně, že tam jako takže, jako no já bych se na to, zeptáme se na to teď, nebo potom, potom se zeptáme.
1: Dobrý.
0: Teď si to pustíme, aby posluchači, a tak oni to znají z našeho vysílání a pak se zeptáme na nějaký věci spojený s touhletou písní.

0: Hvězdný host Rock Rádia.
1: Doktor PP, hvězdný host dnešní hodinky, samozřejmě píseň Bicáky, tricáky, kokosáče. Tak, pojďme se o ní pobavit. Já se hlavně zeptám, a to obecně, kdo skládá muziku a texty v Doktoru PP, třeba i konkrétně u téhletý písně?
2: Hele, tuhle konkrétně napsal celou Pepa Bolán z Mandraží a on nám to poslal a říkal, prostě mi se to strašně líbilo. Že my jsme říkali, že spolu uděláme nějakou věc, tak to byla tadle. A ještě navíc prostě mě to hrozně připomnělo jako to v období, já strašně miluju Kysáky, vždycky jsem byl, když tady byli Kysáci, tak jsem vždycky na něj
1: byl. Taky, no,
2: to je, no, to je prostě to je geniální. Jak to je vždycky po každý stejný a ale vždycky, jo, a když se těšíme, rock and roll night, teď začnou, to je prostě boží.
1: Hlavně ten úvod, že jo, vždycky
2: no,
1: stejný.
2: No a potom basák prostě, jak tam vlítá, že jo, všechno, no, to je všechno, jasný. Úplně si těšíš na to, co no. Jsi viděl tisíckrát. No a vlastně oni měli takovou desku, kterou my jsme tedy jako rockeři trošku jí pohrdali, což bylo vlastně v době diskoték a oni měli tu desku Dynasty, že jo. A tam byla jedna pecka a právě říkám, to musíme udělat trošku podobnou aranž tady na tyhle ty bicáky a ono se to teda, musím říct, že ta písnička, ono to má asi přes 2 miliony sklídnutí už na klipu a jako dokonce jsem slyšel, že si to hrajou i hokejisti na svém playlistu, když je mistrovství světa. No a tak jako to se jako povedlo, to jak jsem říkal, že tehdy jsme měli ten hit ty bránky, tak myslím, že tohle, když prostě někam přijedem, tak to lidi okamžitě jako si to zpívají, to je, a já to hraju rád, musím říct, že to hraju rád. Navíc ještě mám na to, jsem si v Mexiku koupil takovou masku těch wrestlingových zápasníků, mám ji i v tom klipu mimochodem, jo. To je maska, to jsem si koupil v Chichen Itza, takový, mimochodem tam je, to je takový to majský město a Tak jsem si říkal, že by se mohla hodit a už ji používal asi 10 let právě. Ale teď máme takový krásný mladý koťátkovský fanklub a to jsou holky, který dělají výtvarné školy a oni mě vyrobili teďka 2 nové ty masky, jo. Takže už vždycky jsem byl hysterický, kdybych tuhle ztratil, takže nebudu mít jako v čem hrát, tak mám ještě na hraní, takže jim takhle děkuju, jestli to poslouchají, tak jim děkuju.
1: No a ten klip, tak to je daný, tam je spousta osobností, jako muzikantský scény, to asi nebylo těžký je přemluvit k tomu, aby si šli zahrát do toho klipu, ne? Protože vy máte určitě skvělý vztahy s Fanánkem, že ho samo u vás.
2: Já si moc vážím toho, že tam byli mý kamarádi, protože my se to je jedna věc, která mi ta muzika přinesla, jo, jak jsem říkal, sláva, nesláva, tak co mi přinesla fakt, to je spousta dobrých kamarádů, kteří jsou úplně z jiný branže, než je ta právničina, což je pro mě hrozně cenný a čím dál, čím člověk to dělá díl a je starší, tak si právě těhle věcí váží, takže a navíc to dělal teda Kuba Štáfek, ten klip, jako režie a udělal to. On je prostě ujetej a to mám strašně rád, jako všechny to, co vytváří svoji produkci a doufám, že ještě někdy snad nějaký, teďka plánujeme nějakou novou píseň, tak ho asi poprosím, jestli bychom zase spolu něco neudělali, protože ten klip se strašně povedl, no. A právě tam vlastně, jak tam bičuje, já myslím, že Péťu Jandlu tam nějak bičujeme a Peťa no, Kolás je tam, Iveta Blanar, no prostě no, spousta lidí, který mám rád, tak to je takový fajn, že fakt už, že už ti nikdy z toho klipu nezmizej.
1: Takový VIP klip je to, dá se
2: no,
1: říct.
2: No, ale my to děláme, člověče, já to nějak dělám vždycky, že tam ty kamarády, teď když jsme dělali to Dítě Stounů, který si říkal, že taky hrajete, tak tam byly taky spousta kamarádů, třeba on tam Punčochář jako Vodouch a já nevím, kdo tam všechno byl a vím, že se tam vypilo člověče 88 lahví šampaňskýho během toho natáčení a pak si už režisér stěžoval, že vlastně nemůže najít střízlivý záběry. Jo. Takže, ale jako je to skvělý, že prostě to byl celodenní mejdan.
1: Ale tak ty taky chodíš rád hostovat do klipů svých kolegů.
2: Jo, třeba, když to má smysl,
1: Aleš
2: a když je mám rád.
1: Peklo už čeká třeba.
2: No.
1: To je taky skvělý klip, takže to se taky povedlo. Tak.
2: No vlastně i Segrám jsem hrál v takovém tom klipu Hrobečky, jsem byl, to je takový klip o zvířat, jak on, nějaký řidič přijel spoustu zvířat a oni se mu začnou zjevovat, tak.
1: Tak jako právník si byl na správném místě tam.
2: Ale to už je taky let, člověk.
1: Dobrý, povídáme si s Petrem Pečeným, samozřejmě doktor PP, budeme si povídat i za chvíli a samozřejmě si i hrát muziku od nich. Tak vydržte, za chvíli jsme zpátky.
3: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat. můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
5: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Basin na Otočku. Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Basin.cz.
6: Basin Fire Fest ideálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
9: V tom musí být celá liška.
10: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám je auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
11: No jasně, všechno u nás doma.
12: I moje hračky.
13: Děkuju.
14: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
15: Jsme energie tohoto města.
16: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
17: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
16: Kazbet? A v čem jsou jiný?
17: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
16: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
6: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
18: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
19: Vše pro bagr, CZ.
20: Hej vy, ano vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
21: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
22: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz

0: Hvězdný host Rock Rádia.
1: Hvězdným hostem Rock Rádia dneska Petr Pečený, doktor PP. A my jsme zabrousili taky na festival Benátska, což je hodně navštěvovaný festival u nás. Já sám tam velice rád jezdil jsem. Občas mám pracovní povinnosti, takže se tam nedostanu, protože je to samozřejmě v letních termínech, ale je to teda výborný festival. My jsme tady vzpomínali ještě na to, když to bylo na Malý Skále, na tu bahení lázeň, ale to už je minulostí, protože teď už je to v Liberci. Letos je to zase hodně nabitý. Mně se líbí, že tam jsou takový zajímavý headlineři. A letos dá se říct, že hlavním headlinerem je Roxette? Jsou Roxette?
2: No, dá se říct, že jo. A jsem strašně rád, protože jsme se bavili o tom, že ty jsi to taky viděl, ten koncert, který byl v Outučku. Já jsem se tam byl vlastně s nima domlouval, takže jsem viděl.
1: Jo, tam, aha.
2: Takže jsme se tam
1: uviděli.
2: Tak za mě jako to je skvělý s tou novou zpěvačkou.
1: Já si vemu takhle ten papír.
2: Jo, dávám ti to.
1: Ať se podívám taky pořádně.
2: No.
1: Takže pro nás samozřejmě zajímavý Valda Gang, Turbo, Škvor, že jo, David Koller, Bastard, Žlutej pes, Vypsaná fixa. No, tam jsou samý rockeři.
2: Lucie, MiG 21, můj spolužák z Vejšky.
1: Jasně.
2: Macháček. Vohnouti tam budou. Michal Hrůza. A já se těším na Brutus, protože to je moje dětství.
1: Tak to je jasný.
2: A samozřejmě největší hvězda doktor PP, že jo, to dá rozum.
1: No, schválně, kdy hraje doktor PP?
2: No, my jsme hrajeme ve čtvrtek, protože já vlastně jsem si řekl, že odehraju si, minulý rok jsme hráli v sobotu a to už jsem měl za sebou 2 dny kalení a hráli jsme v sobotu odpoledne a to už jsem trpěl jako zvíře, takže tak jsem si řekl, že odehrajeme ve čtvrtek a pak už se budu starat o festival a večer mít večírky, takže to bude.
1: Vypadávaly texty, jo?
2: Ne, to ne, ale ono docela palilo sluníčko a docela jsme trpěli, no. To je normální kocovina, že? Akorát, že jsme jí trávili na jevišti, no.
1: Dá to velkou práci zorganizovat takovýhle festival? Jste někým sponzorovaný nebo to všechno jedete na sebe? Jak to
2: funguje? Ale já musím říct, že my jako teď jsme se zrovna bavili o těch, jak jsem furt teďka téma dotace, tak u nás jako moc děkuju Libereckému kraji a Liberci městu, že nám dávají nějaký peníze, ale v rámci toho rozpočtu je to asi, opravdu jsem to včera zrovna počítal kvůli naší asociaci, asi z toho rozpočtu my máme 0,5% dotací, jo, což je úplně, to je nic. Ministerstvo kultury to dělá, že ani nejsme, že jo, ale to dělalo vždycky, to vůbec nesouvisí s nějakýma tady změnama. Ale musím říct, že strašně děkuju, že mám výborný partnery jako TCNko a Adifex, který vlastně jako nám dávají, jako bez nich by to vůbec nešlo. A samozřejmě musím ještě poděkovat taky lidem, kteří tam chodí. Chodí jich čím dál víc, tak jednak jako člověk je šťastný, že to dělá možná dobře. No, a hlavně prostě, když si ty lísky koupí, tak potom my můžeme třeba objednat Roxette, že jo, to je vlastně.
1: To jsem právě chtěl říct, že se mi zdá, že vlastně Benátská roste rok od roku, vlastně, že když já se tam standardně pravidelně jezdil a jezdím, tak to vidím vlastně i na těch fanoušcích, i na těch kapelách a line-upech a tak dál, že je to furt čím dál tím víc jako větší se mi zdá a
2: ale
1: i
2: je to
1: prostředí,
2: tak, no.
1: Jako jo, že vlastně se to všechno, když třeba vidím zázemí kolikrát na těch festivalech, tak tady je to všechno prostě parádní.
2: No já to můžu porovnat, jako, že těch festivalů ubydu za ten rok, tak skutečně musím říct, že my jsme jako, je to fakt dobrý, no. A jsem docela šťastný, protože jak tak procházím tím festivalem, za prvý tam chodí strašně příjemní lidi, tam jsou strašně pozitivní lidi, jo. Za druhý je tam převaha hezký holek, to je taky jako další příjemná věc. Když tady teďka proti mě jedna sedí tady z rády a to je úplně, já jsem tak šťastný. Ty taky vypadáš dobře samozřejmě. Jo.
1: Já vypadám dobře, já mám tu nejlepší doma, takže já jsem spokojený.
2: No,
1: takže
2: ale
1: ti to přeju tady.
2: Jo. No, takže jako opravdu si myslím, že jde to nahoru. No. Samozřejmě taky je důležitý, že nás navštíví každý rok bědihošský démon Pavel Jura, víš, takže to je taky důležitý, to je můj kamarád, tak ten tam vždycky, ale zase tam taky bude, takže ho zdravím.
1: Dobrá, doktor PP, samozřejmě říkali jsme, že zahraje na Benátský 40 koncertů za rok. Jsou třeba nějaký další místa, kde můžeme vidět doktora PP?
2: Hele, teď zrovna čebeče, teďka pátek jsme ve Strakonicích, to my ještě furt občas hrajeme se ségrama, pár koncertů takového toho letního turné, kam se vždycky hrozně těšíme. A shodou okolností v pátek jsme ve Strakonicích v letním kině, kde budou i Ečka, což většinou už vždycky, když se kdy jedou to turné, tak tam jsme tam buď my nebo Ečka, tady jsou obě kapely. Takže to bude super, v sobotu jsme v Litovli, pak ten další týden jsme v Plzni zase ze Segrama a pak jsme ještě další týden třeba v Brandejse, kde to máme strašně rádi, kde taky bude, tam, je skvěl, tam jsou skvělí lidi, jsou to letní kina. No, ale máme prostě vlastně, já jsem se teď zrovna díval, že asi kromě jednoho víkendu, tak to máme pořád plný. No.
1: Dá se to dohledat na stránkách
2: na webovkách,
1: na sociálních sítích. www.dostor.cz. Dobrá, dáme si píseň, která je asi nejnovější, Dítě stounů. Je to předzvěst nějakého nového alba, nebo jenom takový singl, který byl vypuštěný?
2: Hele, já doufám, že to album nějak během dvou let dáme dohromady, protože já spíš teďka mám takovou taktiku, že chci udělat hezký písničky, který jako fungují. Tak vždycky uděláme věc, pak ji necháme testovat, pak teprve nějak na tom pracujeme dál. A tady se to osvědčilo, protože my jsme to vlastně udělali s Leškem Vronkou a byla to skvělá práce a navíc jsme teda, ještě bylo to skvělý, protože textoval to Kuba Ryba z Rybiček, mm-hmm. který mám strašně rád, protože my prostě si jich strašně vážím. Ty kluci narostli, ale nezměnili se, jo, mají skvělou show prostě. Takže a Kubovi my jsme s Lešounem řekli, co bychom v tom textu chtěli mít a on to dokonale. No jenže k tomu byly ještě tři večírky, jak jsme si to pořád, takže vlastně takováhle práce na albu, tak to budeme dělat asi 100 let, jo, ale chtěl bych tenhle rok udělat dvě věci, ale nebudu říkat s kým, zase to jsou to vlastně osvědčený lidi, takže doufám, že se zase povedou, no, protože tady tohle opravdu lidi strašně se jim to líbí, na koncertech to zpívá a vlastně za rok to má přes milion shlídnutí na tom YouTube. Tak
1: naši posluchači ji znají, takže jim ji vlastně jenom připomeneme.
2: Tak to jsem vděčný, že ji hrajete.
1: Takže doktor Pepe a Dítě stounů. Všechno, co

0: potisk dárky, potisk dárky, Bilabil, CZ.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Atención, señoras y señores!
7: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
6: Stres.
7: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
6: La Tropical!
7: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
6: Awarashar!
8: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuríra.cz. One by Allegro.
9: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
10: www.projektantbudoucnosti.cz.
11: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš.

0: chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
4: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.

0: Hvězdný host Rock Rádia.
1: Tak pokračujeme v jezdní hodince, doktor PP Petr Pečený, hostem dnešní 60-minutovky. My jsme se tady zapovídali mimo éter a málem jsme nestihli se vrátit k vám, posluchačům. Nicméně, pojďme si teda povídat dál, protože ještě nás čeká jedna píseň. Probrali jsme samozřejmě kapelu doktor PP, její začátky. I jiný kapely jsme probrali a jsem rád, že nejsem divnej, ale to ještě probereme, to si ještě řekneme, až to tady ukončíme. Každopádně, když se tě zeptám, doktor Pepe, kde se vám hraje jakože nejlíp? Máte třeba radši kluby nebo ty festivaly nebo třeba nějaký městský slavnosti nebo prostě kde se cítíte jako nejlíp? Kde si myslíš, že na vás ty lidi nejvíc jako reagují?
2: Hele, já musím říct, že teďka poslední době už je to všude dobrý. Jo, to se jako ne, že bych se chtěl chlubit, ale asi se chci chlubit, že to opravdu funguje dobře. To člověk vycítí, jestli jo. Hmm. Ale samozřejmě jsme strašně rádi, když jsme těch pár koncertů ze Segrama, protože nás historicky pojí prostě kamarádství letitý a musím ti říct, že já úplně nejšťastnější, teď se to zase projevilo, jsem na teď to bylo na Braníku, takový ten výroční koncert Tří sestry, no, kde se teda všichni vždycky spereme, jako tam se vlastně setkáme všichni, ta parta, ty pankáči a takový ty lidi, co se známe opravdu strašně dlouho, všichni se na to těšíme, podle toho ta backstage potom vypadá, ale stojí to za to, víš, takže pro mě je tam jakoby jedna věc jsou ty lidi a jedna věc je, že tam potkáš ty kamarády v té backstage a to je jako to stojí za to.
1: To jsem se právě chtěl zeptat, jako s jakýma kapelama jste nejvíc propojený, se kterýma rádi hrajete a jako fungujete, protože třeba teď si dáme za chvíli Zdravýho doktora, kde vlastně na konci zpívá Fanánek. Že?
2: No jasně, a Fanánek to i otextoval.
1: I to otextoval, no. Tak to je mu podobný, to bych tak pochopil.
2: No ale on hodně, to je skvělý, on mi otextoval spoustu písniček a on, jak jsme opravdu velký kamarádi, to si strašně vážím, 30 let jsme přátelé, tak on v těch písničkách je celý můj život. Moje vztahy, jo, moje jo. Prostě, to je hrozně hezký, i člověk se to, jo, ono to není, kdo nezná ty souvislosti, jak se tak neuvědomí, ale když si to někdy poslouchám jako zpětně, tak opravdu tam projíždí celý můj život a ty doby, kdy se spolu známe, takže ho zdravím a za to jsem strašně vděčný, že spolu děláme nějaký věci, písničky.
1: Když už jsme nakousli Tři sestry, tak můžeme zmínit samozřejmě i Sahulu, protože ten byl součástí doktora PP.
2: On se mnou hrál bylo, vlastně dva... Dvě desky se mnou udělal Franta, no. To bylo vlastně v době, kdy on se nějak úplně neschod ze Segrama. Mm-hmm. No, tak vlastně Fanánek zatahal za nítě a protože on Sahulu měl strašně rád vždycky a Sahula se ocitl vlastně na dvě desky v mý kapele a jsem strašně rád, protože on byl samozřejmě složitá osobnost, to jako o něm se tady napsali spoustu věcí a já nevím co, ale prostě je to kus mýho života a musím ti říct, že strašně často ty historky s ním, když jedeme hrát, nebo tak to prostě proběhne, o Sahulovi se mluví hrozně často, i když jsme ze Segrama, prostě on byl tak jako obrovská persona, my vlastně i máme velký hit, který se jmenuje Temelín a tam se právě zpívá všechno řídí Sahula, ten starý satanáš.
1: Jo.
2: A čím dál více mi zdá, že ten Sahula to opravdu řídí všechno tady, protože tak to říkám i na koncertech, že Sahula se na nás dívá a všem se nám směje. Takže to asi takhle je.
1: A která skladba nese asi nejvíc jakoby jeho rukopis, že by si lidi mohli říct jasně, tak tohle známe jako tu Sahulovu tvorbu, nebo když jste třeba na pódiu hrajete, jako vzpomeneš si na to, jakože...
2: Hele, my teď hodně jako nehrajeme zrovna z těch věcí, který on napsal pro nás nádherné věci, jednu takovou vánoční písničku, která se mnou je Zas bude dobře, ta je nádherná, pak třeba krásná věc, a to jsou ale zajímavé, že jsou to pomalý věci, jo. Potom Fka z Fka, to je o takovým jeho hodně složitým vztahu, který měl s jednou holkou z F klubu. Takže pár věcí tam je, ale momentálně tím, že jsou pomalejší a jsou takový rozjímavý a ty naše koncerty moc rozjímavý. No, ano. Tak on Sahula, jako... Hele, já jsem teď přijel na ten koncert právě v tom Braníku a zrovna hráli Synové výčepu, jeho kapela bývalá. A teď prostě hráli a já jsem tam přijel s tím, že nebudu vůbec pařit. Jenže oni akorát začali hrát Stíny na duši, což je vlastně, což je Sahula, to bys neřekl, jo, to je prostě tak silná píseň, tak jsem hned věděl, že se nedá nic dělat, že se ten den opravdu do toho pustím a že se oženem, protože že to prostě nemůžu opustit ten festival. A třeba Stíny na duši jsou fakt, to je třeba silná píseň, velmi, velmi zádumčivá.
1: Tak my známe tady, my hrajeme.
2: Tak vidíte, to je jasný, protože to je hit. On měl spoustu hitů, Franta, že jo, to prostě... No, no.
1: Už jenom to, co napsal pro Segry, že?
2: No jasně.
1: Spot je takovej. A...
2: No.
1: Takže to...
2: Tady... Sahola není úplně hotový, nebo jak to tam je.
1: No, nicméně, když jsme bavíme o těch koncertech, je třeba nějaký, protože evidentně, když se tady bavíme o tom, že se vždycky, nebo že se vám povede kolikrát se společensky unavit, je třeba nějaký koncert, na který fakt jako nezapomeneš, který se ti vril do paměti v rámci doktora Pepe, nebo třeba i nějaký, kde jsi byl a kde jsi zastoval.
2: Já jsem docela rád, že teď jsme udělali, že já leta kamarádím s mistrem Růžkem, který tady, jak jsi říkal, byl
1: minulý
2: týden. Takže ho zdravím. A takže my jsme se po letech, a strašně mám rád Vítkovo kvarteto a všechno, takže jsme se po letech dohodli, že jsme spolu udělali vlastně takovou už mini šňůru zatím. A to jsem moc rád, že to jako funguje dobře, že ty kapely si sedly lidsky, naši fanoušci se jako doplňujou, že to není, jo, když ty dvě kapely jedou dohromady, jak aby ty fanoušci, aby to nebyl každý, takže to celý se povedlo, tak to je třeba v poslední době, že jsem opravdu šťastný, že to takhle funguje a věřím, že to uděláme ještě i, my vlastně toto nedojíždíme v září a myslím si, že plánujeme něco udělat i příští rok.
1: Takže to vlastně teď skončilo. A...
2: Ale ještě to v září bude pokračovat a myslím si, že příští rok ještě něco vymyslíme. Ono se to cirkus bude.
1: Cirkus bude.
2: To vymyslel pan Růžek samozřejmě. Protože jsme měli tři soustředění u mě, protože já dovážím šampaňský s Magorem, že jo, ze tří sester, tak jsme měli tři porady, každá skončila úplně brutálně.
1: Má to něco společného s Krucipiskem? Cirkus dneska nebude.
2: Ne, myslím, že to nás napadlo tím, ne. Že...
1: Jo, jasně.
2: Jsme dost troubili, takže cirkus už byl v té chvíli, když jsme to vymysleli.
1: My jsme se tady bavili samozřejmě o tom i úspěšný promotér, samozřejmě kapela. Já se tě jenom zeptám, když třeba srovnáš tu hudební scénu těch 90. let a dnešní, jaký je v tom rozdíl třeba i v těch kapelách, nebo je třeba něco, co tenkrát bylo, dneska už to není, třeba to kamarádství, přátelství mezi kapelama, protože dneska je to, bych řekl, ta scéna hodně ambiciozní, každý kouká po tom druhým, co dělá, kde hraje, proč tam nehrajeme my a tak. Jak se ty třeba jako promotér nebo i třeba člen kapely, která to všechno pamatuje ty leta, tak jak se na to díváš?
2: Hele, já mám to štěstí, že ty vztahy zůstaly, ty vztahy z těch 90. zůstaly, to znamená, já prostě se rád vidím s kabátama, s Lucí, se ségrama, to všechno trvá. Jo, tam není o nějakých prostě. To prostě je dobře, jo. A jinak ty mladý party, no, oni hold prostě... za prvý, já jsem nikdy neměl ambici se tím živit, takže já si nedovedu představit, v jaký pozici seš. Pepa Vojtek má geniální větu, jaký je rozdíl mezi českým a americkým showbiznisem. Že ten český není ani show, ani biznis, jo. Takže v téhle souvislosti je těžký pro ty nový kapely prorazit, zvlášť když mají ambici se tím živit, tak z toho možná může pramenit nějaká prostě, nevím,
1: frustrace,
2: že se přeceňujou, že prostě bojujou, že prostě jsou někdy, ale každý, já si myslím, že každý muzikant je nekritický, když uděláš, já když se podívám, my jsme natočili 7 alb a je tam spousta věcí, které za nic, prostě nejsou to dobrý věc, nebo nejsou to žádný hity, jo, v té chvíli, když to tu album děláš, tak si myslíš, že to je všechno, že jsou to perly, že jo, no, tak to je prostě...
1: Tak to si myslí většina těch kapel, no. Která jako třeba žádá i o nějakou pozornost.
2: No hele, já to dělám teď opravdu tak, že mám prostě kamarády, kterým věřím a já už ten demáč pošlu x lidem, jestli vůbec má cenu, jestli ta písnička, protože napsat velký hit je, víme to, jo, to prostě... To je složitý.
1: A ono se to povede spíš jako nečekaně náhodou, protože spousta těch písní, třeba, nevím, Divoký byl, Plakala, to jsou všechno písně, které měly být výplň, nebo prostě vznikaly na poslední chvíli. A nakonec, ty lidi si to vždycky sami určí. Vlastně,
2: ale to je to krásný, že ty lidi, jo, ono prostě teď, tyhle ty kapely se taky navážejí do toho, že děláte to testování, jo, tyhle kapely, které zrovna se jim ty hity nedaří, jo. Ale prostě, ať si ty lidi vyberou.
1: No jasně.
2: Jo, ty prostě děláš rádio, který je komerční, potřebuješ, aby to lidi poslouchali, tak prostě ty lidi musíš hrát věci, které ty lidi poslouchat chtějí, to takhle prostě je. Každý má šanci si teda, když chtějí, tak ať si to rádio pořídějí oni a ať tam hrajou věci, které... Já taky nemůžu mít na festivalu věci, které... Jenom věci, které mě se líbí.
1: Jo, prostě krásná tečka na závěr. No. To mi tady podepiš. Dobře, Petr Pečený, doktor PP, hostem dnešní Hvězdní hodinky na Rock Rádiu. Děkujeme moc, bylo to fajn povídání.
2: Hele, pro mě taky.
1: Přejeme se...
2: Po tom hrozném vstávání, já nejsem řekl, jakhle vstávat ráno, po tom hrozném najíždění do garáží. Hrůza, tak to bylo skvělé, děkuju.
1: Tak si popřejme, ať se nám daří a jo, určitě se uvidíme i v budoucnu. Děkuju moc a my si jdeme dát doktor PP a píseň, o který jsme mluvili, Zdravý doktor. Měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj.

0: www.jirkarna.cz.
1: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
0: trenýrkárna.cz.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
6: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90 a Jakobs Velvet instantní káva za 129,90 až do 16. června. Kaufland.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Maximální ceny pohonných hmot mírně klesly. Litr benzínu zlevnil oproti včerejšku 10 haléřů na 41 korun a 40 haléřů. Naftu dnes mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 39 korun a 91 haléřů, což je o 14 haléřů méně než včera. Evropa musí odstranit všechny mezery a zpřísnit prosazování protiruských sankcí, uvedla to šéfka unijní diplomacie Kalasová. Řekla to v souvislosti s vyšetřováním továrny, kterou v Irsku vlastní Moskva a která do Ruska dodává oxid hlinitý používaný k výrobě hliníku. Čeští fotbalisté si naposledy před úvodním zápasem na mistrovství světa proti Koreji zatrénovali na základně u Dallasu. Teď už se přesunou do dějiště utkání mexické Guadalajary. Duel Česko-Korea se bude hrát v pátek nad ránem našeho času.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Tak pojďme kouknout ještě na počasí. Dneska převážně zataženo, zejména ve východní polovině republiky občasný déšť a v Čechách odpoledne přehánky teploty mezi 16 až 20 stupni Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: No a ještě přidám něco z našich silnic, a to konkrétně z Opavy, Olomoucká ulice, tam je nehoda osobního auta a motorky, tak pozor, projíždějte tam opatrně, šetří se to tam a samozřejmě počítejte s omezením v tomhle úseku, jinak se to zdá být čistý, tak jezděte opatrně a v pořádku dojďte tam, kam míříte. Šťastnou cestu přeju.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rockový dopoledne.
2: Rokový dopoledne pokračuje, hvězdný host je za námi, máme 6 minut po 10. hodině, s vámi je Kamil Dráb, já vám přeju hezkou středu 10. června a protože jsme toho napovídali dost, tak se pojďme věnovat muzice, ať je tady přehršle, dáme si Offspring, dáme si taky Soilwork a na začátek tady mám pro vás Whitesnake.

0: Tak jsme pozdravili chlapce a vlastně i dámy za kulatou lopatou. Jezděte opatrně a hlavně se v pořádku vraťte. Krucipisk a Long Vehicle Party. Na Rock Rádiu 5 minut po 10:45 a pojďme se podívat na Rockin, který se opět přesouvá do dalšího města, tedy Rockin Town. A tentokrát v sobotu 16. června se přesune do Moravského Krumova, kde zahrajou Kokot Minute, Alkohol, Horký Žeslíže, Dimitri Trautenberg a Traktor. No a my tam budeme s celým týmem Rock Rádia, samozřejmě i Anabel, která vás provede celým festivalem. No a vy se tam můžete dostat s Rock Rádiem a s 10 lupenama. Lupeny. Vyberte si. Každopádně všichni víme, o čem mluvíme, to znamená, že 10 lupenů je tady pro vás, pro celou vaší partu, se kterou byste chtěli vyrazit na Rockin Moravský Krumlov. Stačí jenom poslat na e-mail studio@rokovyradio.cz fotku, se kterýma trávíte rádi čas, se kterýma objíždíte festivaly a se kterými jste chtěli vyrazit i sem. No a pokud ta fotka bude nejzajímavější, tak 10 lupenů poputuje za vámi a vy můžete vyrazit do Moravského Krumlova a užít si Rockin právě tam v sobotu 13. června. No a čas máte do 11.6., tedy do čtvrtka, do zítřka do 15. hodiny a potom v pátek v rokovým rozjezdu se dozvíte, zda to klaplo nebo ne.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: No a já vám pustím za chvíli další muziku. Sahneme do hluboké historie, protože nás čekají Uriah Heep a jejich Lady in Black, ale mám pro vás i nové věci. Arakain si dáme, Adrenalin a nebo taky Placebo.
2: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
3: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Domanský.
4: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
5: Tak tohle nevyvětrám.
6: Zase všude tolik vody.
5: To je puch.
7: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
5: Ventilatory.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.pragueboats.cz.
9: Už vím.
10: Tak vzhůru na palubu.
11: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké snake

0: cenách e-obuv ví.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky.

poctivej český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Tak tohle byly Placebo, který jsme si dali na Rock Rádiu 10:38. Dám vám tip na desku. Dávám vám to vždycky, když nějaký album slaví výročí nebo když vyjde, a hlavně když je to deska, která stojí za poslech. Třeba i pro tu mladší generaci, protože vy třeba ještě v tom tápete, lovíte, hledáte a třeba za takovýhle tip jste rádi. Tak při dnešku, tedy 10. června rok 1982, tak slavíme výročí vydání alba Between the Ice od Rainbow. Super deska, je skvělá, samozřejmě druhá s Joelem Turnerem, je to taková ta exploze a invaze na americký trh, který nakonec kapelu Rainbow neakceptoval, což Richieho donutilo k tomu, aby se vrátil k Deep Purple a vydali v roce 1984 desku Perfect Strangers. O to nic, ale tohleto album je skvělý, je výborný, ono pak dá se říct, že navazuje trošku ta sestava na albu Slaves and Masters z roku 1990, kdy Joelin Turner byl požádán, aby zaskočil za Iana Gillena a natočil z Deep Purple album, a tam se právě pak začalo říkat, že je to vlastně hodně podobný tomu, co dělali Rainbow, protože tam byli 3 z 5 členů a začalo se tomu říkat srandovně jakože Deep Rainbow tomu albu nebo té kapele, která tu desku natočila, což je samozřejmě nesmysl. No ale abych vás uvedl jenom do obrazu, takže tahle ta dneska slaví výročí, tak ji hoďte na gramec nebo do CD přehrávače, nebo jestli to streamujete, to už je na vás. No a vy mladší máte aspoň tip na nějaký album, který byste určitě měli slyšet, pokud vás rocková muzika zajímá. No a když jsme v této generaci a v této partě, do které určitě patří Ozzy Osbourne, tak si dáme Shot in the Dark rok 1986, mám pro vás i Steel Panther a zazní i Bohemian Metal Rhapsody.
1: Já, nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek CZ. Pro bohatší Česko.
1: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
4: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
8: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
9: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
10: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
9: Více informací na rekbyty.cz.
10: Rekbyty, záruka kvality.
11: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a zkušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: 一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
3: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
4: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
5: Matrace za hubičku.
6: Milé Česko, KFC vás zve, objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
7: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
8: Páchnoucí klimatizace po zimě?
9: V autě 40 stupňů?
8: To nechcete.
9: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
8: Jsme tu pro vás.
9: Klima Express.
8: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
9: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
8: Skočte si nakoupit.
9: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
8: Objednejte se na
9: klimaexpress.cz.
10: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
11: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.

0: Pěkné dopoledne přeje Kuba Bělák. Ceny ropy padají a motoristům svítá naděje na levnější léto. Dostali se nejníž od začátku konfliktu s Íránem, což by se mohlo promítnout i do cen pohonných hmot nebo letecké dopravy. Kolik teď ropa stojí a co je příčinou poklesu, řekne ekonom Lukáš Kovanda.
1: Cena ropy Brent dnes klesá k úrovni kolem $92 za barel. Důvodem je to, že je nyní takřka nejblíže za celou tu dobu války k tomu, aby se otevřel Hormuzský průliv, jehož uzavření vyhnalo cenu ropy do závratných výšin.
0: Při nejlepším scénáři by vláda už nemusela ceny pohonných hmot na červenec stropovat. Evropská unie uvolnila dalších 2,8 miliardy eur na podporu finančních potřeb Ukrajiny. Ta se už více než 4 roky brání ruské agresi. Komisařka pro rozšíření Marta Kosová pak ocenila reformy, které Kyjev provádí, a uvedla, že pokrok by měl brzy nastat i v přístupových jednáních. A jdeme na atletiku. Lourdes Glory Manuel po famózním vystoupení v Římě, kde se jako třetí česká čtvrtkařka dostala pod hranici 50 sekund, čeká další start v diamantové lize. Na dnešním meetingu v Oslu se pak představí i bronzová olympijská medailistka v hodu oštěpem Nikola Ogrodníková.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Tak ještě dnešní počasí. Převážně zataženo, zejména ve východní polovině republiky občasný déšť a v Čechách potom obecně odpoledne přehánky. No a teploty mezi 16 až 20 stupni Celsia.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: No a ještě koukneme na silnice, začneme v Benešově v ulici Červené vršky. Pozor, je tam nehoda osobního auta a chodce, na místě policie i záchranka, tak tam projíždějte opatrně, právě se to tam řeší. A dejte si pozor i v Hradci Králové v ulici Sokolská, protože tam se řeší nehoda osobního auta a motorky. Samozřejmě je tam komplikovaný průjezd, počítejte i se zdržením. Jezděte opatrně a přeju všem šťastnou cestu.
4: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
2: Rock Radio. Elektrický oběd.
3: Přesně tak, startujeme elektrický oběd, něco málo po 11. hodině, s vámi Kamil, a vám přeju dobrou chuť k tomu, co si uvaříte, protože tu možnost máte. Vy, co posloucháte Rock Radio pravidelně, tak víte, že si můžete napsat na náš Facebook do zpráv, nebo na e-mail obec@rockoviradio.cz, co byste chtěli slyšet, komu co poslat, je to na vás. No a vy, co nás posloucháte poprvé, tak to teď víte taky. Tak si klidně pište, máte na to příštích 60 minut. No a první píseň je standardně ode mě a dneska to bude Marilyn Manson.

Posloucháte Rock Radio Elektrický oběd, tohle byl Marilyn Manson a pojďme na první vaše přání. Zdravím do studia, prosím o zahrání písničky Dívka s perlami ve vlasech pro Teresku Kubalovou, která má dneska narozeniny a kterou zdravíme do nemocnice. Přejeme hlavně hodně zdraví, díky a všem hezký den. Tak i my z Rock Radia se připojujeme a pojďme si dát Aleše Brichtu.

Krásná píseň, Party, to se nám hodí, i když máme teprve středu dopoledne, ale víkend se blíží a určitě nějakou party chystáte, tak jste se mohli naladit společně s Elstorm, který chtěl slyšet Roman. Další přání, Petra píše, že by chtěla nechat zahrát nějakou pecku od Protea s přáteli všem do Miasu v Krouně, tady píše. Tak doufám, že jsem to přečet dobře. Hele, krásně se nám to hodí, protože dneska je středa 10. června a Proteus má na posledním albu píseň, která se jmenuje Anthropoid. A já myslím, že asi není

0: Poručík Josef Gabčík.
1: Rock Radio. Elektrický oběd.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
10: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
11: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
12: A tava!
13: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
14: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Tak tohle byla Patti Smith na Rock Rádiu, kterou jsme si dali v elektrickém obědě a zasloužila se o to Soňa. Další přání je od Jirky, který píše, že by chtěl nechat pro svoji šéfovou zahrát Panoptiko Noc v opeře. Den je ještě dlouhý a v kanceláři si potřebujeme zaspívat. Tak zpívejte.

Stony, Angry, píseň, která je 3 roky stará, je v podstatě z aktuálního alba, ale nemusí to tak být a neskončí to pravděpodobně, protože Stony pracují na nový materiálu. Tak jsme moc zvědaví, jak nový album bude znít. Každopádně píseň Angry, která otvírá album z roku 2023, tak ta je skvělá jako celá deska. Mám ji na LP i na CD a už jsem ji dlouho neslyšel, což mi tahle píseň připomněla. Tak to byla muzika, kterou chtěla slyšet Bára. Já tady mám další vzkaz. Dnes slaví moji synové Marek a Erik 21. narozeniny. Prosím o zahrání nějaký pecky od Five Finger Death Punch. Kluci, já vám přeji vše nejlepší, hodně moc zdravíčka a úspěchů ve všem, co si přejete. Ať se vám vše splní, co máte v plánu. Jste moji úžasní synové, jsem na vás moc pyšná, krásný narozky. Mějte, vaše mamka Péťa napsala.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
2: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí RekBity, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbity.cz.
6: RekBity, záruka kvality.
7: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
8: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
9: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagr i...

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: V auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na autojeremiasova.cz.

Do Final Countdown a Europe. Nedávno jsme oslavili 30 dne, 40 let, už člověče letí to jako blázen. Od vydání tohohle výborného alba podcast najdete na našem webu rokovýradio.cz v sekci Deska měsíce, nebo třeba taky na našich streamovacích platformách Rok je slušná muzika, třeba na Spotify, a můžete si něco o tomhle albu poslechnout. Teď jsme si poslechli titulní píseň a tu zařídil Jakub a další muziku zařídila Helena, která píše, že by chtěla nechat zahrát pro svého manžela Péťu Forever od Kiss a Všem pro krásný den. A já k tomu ještě přihodím Iron Maiden a Fear of the Dark, protože si píše Dušan, který by chtěl tuhletu skladbu v dnešním elektrickém obědě slyšet. Tak Dušane, posílám to taky a evidentně, jak koukám na čas, je to to poslední, co se nám do dnešní 60 minutovky vešlo. Takže Kamil Dráb se s vámi loučí, přeju vám hezkou středu a taky hezký rokový voraz, který pro vás má Dan. Ten už je připravený a za chvíli se do něj pustí. No a teď už pojďme na ty kysáky.

0: www.jirkarna.cz.
1: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenýrkárna.cz.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
3: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
4: Vše pro bagr CZ.
5: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
4: Vše pro bagr CZ.
6: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
7: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
10: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Tempo zdražování zpomaluje. Spotřebitelské ceny v květnu meziročně stouply o 2,1%. Růst tak byl o 0,4% bodu nižší než v dubnu. Vliv na zpomalení měly hlavně ceny potravin a alkoholických i nealkoholických nápojů. Vyplývá to z údajů statistického úřadu. Tričko předpovídající stresovou reakci nebo experiment zkoumající imunitu připravují vědci z brněnských vysokých škol a firem pro českou misi na ISS. Armádního pilota a záložního astronauta Aleše Svobodu od cesty do vesmíru dělí schválení 5 mezinárodních partnerů ISS. Let se má uskutečnit ve druhé polovině příštího roku. Trenér Roman Skuhravý nebude pokračovat na lavičce fotbalistů Slovácka, přestože byl domluvený na prodloužení smlouvy. Klub z Uherského Hradiště uvedl, že kouč se nakonec rozhodl využít jinou profesní příležitost. Podle médií míří do Ostravy.
11: Rock Radio. Počasí.
12: Dnešek doprovodí zatažená obloha a občasný déšť. Místy bude pršet trvalý. Nejvyšší denní teploty 14 až 18 stupňů.
13: Mami, proč máme všechno od konceptu?
14: To jen se zeptej tatínka.
15: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
16: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: Rock Radio. Doprava.
12: U obce Lukavice, okres Chrudim, je nehoda dvouosobních aut, je tam překážka na vozovce a půjde se zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně a je tam pořádku dorazíte.
17: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
11: Rock Radio. Rockovej voraz.
12: A já vás zdravím, rockeři. Začíná Rockovej voraz s Danem. A dneska se otevřely brány Rock for People. Někdo už tam třeba jedete, někdo tam jste. Teď momentálně tam vždycky začíná vypsaná fixa jako každý rok. To už je taková tradice, fixa to tam zahajuje. Takže kdo tam jedete, užijte si to. A já vám pustím nějakou českou hudbu, třeba Rybičky 48 a Nebeskou bránu.
11: Rock Radio.

až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou z

0: To byly Toto a jejich Hold the Line a to se nám zrovna hodí, protože Drž se v jedné linii, to je naše česká reprezentace, která začíná ve čtvrtek v noci, jakoby ze čtvrtka na pátek, na mistrovství světa v Mexiku ve fotbale. No a my jsme zase podceňovaný jako vždycky a to už se stalo párkrát už v Anglii v 96., kdy to byla stříbrná jízda a v roce 2004 to samý na Euru sice, takže uvidíme, třeba Češi zaberou a bude to nakonec, jsme vždycky byli podceňovaný, tak jsme měli nejlepší výsledky. I když ta naše drezy teďka hodně, že se nikomu nelíbí, že máme jedny z nejhorších drezů na to mistrovství, že všichni jako mají krásný drezy a my máme takový obyčejný. No jo, no, ale na drezech nezáleží, záleží vždycky na výkonech a já doufám, že ten výkon bude super, takže držte palce, uvidím, snad se nám to nějak podaří, že to tam trenér Koubek poskládá, má tam dobrý hráče, já jsem zvědavý, jestli dá šanci nějakým těm mladým klukům, aby se ukázali, aby se jim trošku zvedla cena. No, takže my klukům držíme palce a od čtvrtka začínáme servis o mistrovství světa ve fotbale a já k tomu pustím písničku Škvor, Milonu Hvězd se ptáš. Přesně, Milonu Hvězd se ptáš, jak my dopadneme.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90 až do 16. června. Kaufland.
6: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
7: V tom musí být celá liška.
8: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám je auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
9: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky,
8: děkuju.
10: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
11: Jsme energie tohoto města.
12: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
13: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
14: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
15: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokovíradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovíradio.cz.
16: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
17: Slyším, Datart nákupy?
16: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
17: To je mazec.
16: Datart, opravdový elektrospecialista.
18: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
19: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, byla byl, CZ.
20: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
21: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz

každej se s ním na čas rozloučí. Pravidlo je, o co víc máš rád.

0: Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Kokot Minit, Alkehol, Horký že slíže, Trautenberg a Traktor 13. června v Moravském Krumlově. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: To byl Alice Cooper. A nám pokračuje šňůra festiáku Rock in Town a jedeme v sobotu 13. června do Moravského Krumlova. Těšit se tam můžete na Kokot Minute, Alkohol, Horký žeslíže, Dimitri, Trantenberg, anebo taky traktory, které jedou 25 let teďka šňůru a jedou víceméně na všechno na rokinech, takže kdo je máte rádi, tak se na ně můžete podívat na kluky. No a nebude tam chybět celý náš tým, který to pro vás připravil. Bude tam Anabel, která to bude moderovat. Pak tam budou holky, krásné hostesky, který tam budou rozdávat nějaký samolepky, prodávat nějaký merch. Můžete si tam koupit naše rokový tričko, kdybyste chtěli od Rock Rádia s novým logem, ať zapadnete do naší rodiny rokový. No a co pro to máte udělat? My dáme jednomu z vás 10 lístků pro celou partu, abyste mohli vyrazit na tenhle ten rockin. A to, že vyfotíte nejvíc krizi fotku a pošlete nám to na studio@rockovyradio.cz. Čím víc krizi, tím lepší.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: A já jsem se rozhodl, že tuhletu hodinu pojedeme všechno česky, že budeme začínat českýma písničkama, ale předtím, teda potom ještě budou hrát Red Hoti, Rasmus. A teď vás čeká Vohnoutí a Gastrosexuál.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
4: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Basin na Otočku. Je dodejí stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Basin.cz.
5: Basin Fire Fest ideálně podporuje Rock Rádio. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
10: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
11: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
12: Tak dobře poslouchejte.
11: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
13: House Running.
14: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
11: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
14: Budete viset 101 metrů nad zemí.
11: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
15: Maminko!
14: Prostě pořádnej adrenalin.
11: Tenhle zážitek najdete pouze na
16: firmanazážitky.cz.
17: Atención, señoras y señores!
18: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
19: Un, dos, tres!
18: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
19: La Tropical!
18: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
19: Awarashar!
20: Vše pro bagr CZ.
21: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
20: Vše pro bagr CZ.
11: chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.

šaty koprový a gulášový fiží, nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí, šál mazaný brušetou z tymiánu a knoflíky ze salámu kulaťoučky vykrojí.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Atención!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí soluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical!
2: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
12: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Společnost ČES vybuduje na Orlické přehradě velkou přečerpávací elektrárnu. Bude čtvrtým zařízením tohoto druhu v Česku. Díky celkové modernizaci původní elektrárny bude možné čerpat vodu do Orlíku z níže položené přehrady Kamík a uložit jednorázově až 750 MWh energie. To je denní spotřeba 80 tisíc českých domácností. Ostrá fáze modernizace začne v příštím roce. Nezletilí na Slovensku už nebudou moci využívat služeb solárií. Schválením širší novely zákona o ochraně, podpoře a rozvoji veřejného zdraví o tom rozhodl slovenský parlament. Pokud novelu podepíše prezident Pellegrini, opatření začne platit v polovině července. A ještě hokejová NHL. Carolina vyhrála ve finále na ledě Vegas 5-3 a vyrovnala sérii na 2-2. Útočník Vegas Tomáš Hertl poprvé v sérii nebodoval.
13: Rock Radio. Počasí.
14: Dnešek doprovodí zatažená obloha a občasný déšť. Místy bude pršet trvalý. Nejvyšší denní teploty 14 až 18 stupňů.
11: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
13: Rock Radio. Doprava.
14: V ulici Rudé armády v obci Rousínov, okres Vyškov, je nehoda dvou osobních aut, je tam kyvadlový provoz jedným jízdním pruhem. Také se někam jdete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
15: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
13: Rock Radio. Rockovej poraz.
14: A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu rokového vrazu s Danem za sebou. A já to nebudu tady zbytečně vykecávat a trošku si zaploužíme, když je dneska takový škaredý počasí. Ať hlavně ani za volantem neusněte, jdem na to The Calling.
13: Rock Radio.

0: to byli Ramones a jejich Rockaway Beach. Já mám pořád v hlavě nový Rolling Stony, jak teďka 10. července má být nový album, to Foreign Tanks, tak jsem včera vám tady pouštěl úryvek. Předevčírem jsem pouštěl, že ta písnička In the Stars má být jakoby na LPčku pro mistrovství světa ve fotbale, ale už je trošku udělaná do remixu. No a já jsem se včera podíval na to In the Stars, na videoklip, a byl jsem totálně nadšený, že Dědouškové jdou s dobou a použili právě hudba z ní, jak kdyby byli za mladá ještě, a do toho oni použili AI a udělali to, omladilo. Takže tam vypadá jak v době největší svý slávy, prostě mladáci. Tak se na to mrkněte, dejte si Rolling Stony in the Stars a v ten videoklip tam uvidíte, jak oni tam paří za mladá, vypadá jak mladý. Je to fakt super. Povedlo se jim to. Jsem zvědavý na další písničky, jaký budou z toho alba, ale zatím to vypadá dobře a tu písničku pořád jedu. No a my si pustíme jiný kapely, třeba Bon Jovi, Gamma Ray, Panoptico anebo Genesis.
1: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Mem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90.

0: pořád. Holba Šerá, krizí pivo z hor za 11,90 a Jakob's Velvet instantní káva za 129,90 až do 16. června. Kaufland.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř,
3: topenář,
2: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
7: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagorai, bardos.cz.
8: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
9: Zase lítáš v oblacích?
10: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
10: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
9: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
11: firma na zážitky
10: CZ.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: www.pragueboats.cz.
12: Už vím.
13: Tak vzhůru na palubu.

0: Bluff ví.
1: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
2: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: A to byli Bon Jovi a jejich Keep the Faith z roku 1992. A my se půjdeme podívat do budoucnosti, a to do docela blízké, protože 24.6. až 27.6. bude ve Spálném Poříčí Basin Fire Fest a zahrajou tam kapely jako Wasp, Steel Panther, Paradise Lost, Napalm Death, anebo taky Apokalyptika. Mrkněte na ty lístky, já jsem na to koukal, není to úplně nic nejdražšího. Za ty prachy je tam do super hudby a já vám řeknu, je to na stránkách ty lístky www.basin.cz, je to B, A, S, měkký I hlavně, N.cz. Tvrdý, tam bude jenom ta hudba, měkký I bude v těch stránkách. No a já vám pustím zase nějakou hudbu, a to třeba Horký, že slíže, ty budou zase na našem festiáku na Rokinech, který jezdí každý týden do jiného města. Takže Horký, že slíže a Malá žužu.
1: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
2: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
3: Trenýrkárna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trenýrkárna.cz.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
9: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
10: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.

0: se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
2: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: www.prageboats.cz.
3: Už vím.
4: Tak vzhůru na palubu.
5: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
6: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
8: Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punkrocková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne v Bilanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou, skvělýma kapelama, nadstandardním zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají Hitman, Late to Waste, Oldhammer a spousta dalších. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
9: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
5: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušné oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz.
6: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafone.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
10: Zprávy. Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Druhý cizí jazyk v základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho budou muset nabízet, žáci si ale budou moci vybrat, zda si ho zvolí nebo ne. Vyplývá to z dopisu ministra školství Roberta Plagy ředitelům škol. Za vyhrožování vystřílením třídy a schvalování střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze potrestal soud mladíka podmíněným trestem. Zároveň mu stanovil 20-měsíční zkušební dobu, během které bude pod dohledem probačního úředníka a musí se podrobit psychologickému poradenství. Mladík vinu odmítá, proti verdiktu podal odvolání. 20-násobný basketbalový šampion Nymburk se od nové sezóny sloučí s pražskou Slavií. Zástupci obou klubů to dnes oficiálně oznámili. Nový klub bude hrát své zápasy v Praze. Nymburk aktuálně bojuje v lize basketbalistů o další triumf ve finále s Pardubicemi.
11: Rock Radio. Počasí.
12: Dnešek doprovodí zatažená obloha a občasný déšť. Místy bude pršet trvaleji. Nejvyšší denní teploty 14 až 18 stupňů.
13: Mami, proč máme všechno od konceptu?
14: To jen se zeptej tatínka.
15: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
16: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: Rock Radio. Doprava.
12: U obce Slatiny okres Jičín padlej strom, je tam půjde ze zvýšenou opatrností, tak jestli někam jdete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
17: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
11: Rock Radio. Rockovej voraz.
12: Tak a máme před sebou poslední hodinu rokovýho vorazu s Danem. A já, když jsem tady poslouchal ty zprávy a slyšel jsem, že druhý jazyk nebude povinný na základkách, tak jsem nedávno obsluhoval, ještě než jsem tady pracoval, tak jsem obsluhoval dvě holky ze Slovenska, tak 19-20 let. A holka na mě mluvila slovensky, já jsem ji rozuměl. A teďka já jí odpovídám, ona mi nerozuměla. Já říkám, to je nějaký divný. Tak začala mě anglicky a říkám, že na mě může mluvit normálně jako slovensky, že ji rozumím. A ona vůbec nevěděla. Takže oni, a ono to je opačně, jo. Ty mladí už nerozumí slovenčině a Slováci zase češtině, některý ty mladí. takže bych možná zavedl i tu slovenštinu, ať se rozumíme. Tak a pustíme si hudbu třeba The Verve, Def Leppard, anebo Aleši Brichtu. Ale to všechno až za chvilku.
11: Rock Radio.

0: The Verve a jejich Bittersweet Symphony z roku 1997. Bylo to ve filmu, ústřední melodie filmu Velmi nebezpečný známosti. No a my jsme dneska měli bezpečnou známost, a to doktor PP, který byl dneska u Kamila od 9 do 10, tady spolu povídali, rozebírali spoustu věcí, je to pořadatel Benátské noci, takže můžete si ho poslechnout a už je to u nás v podcastech, když dáte www.rokoviradio.cz podcasty a tam si dáte Vězdnej host, najdete doktor PP, můžete si to poslechnout tam, nebo na YouTube, anebo na Spotify, ať se něco nového dozvíte, protože třeba s doktorem PP spolupracoval František Sahula nebo Loufana Neghagen, takže vybraná společnost. A já vám pustím ještě nějakou hudbu v poslední 40 minutovce rokovýho obrazu s Danem a bude to třeba Divokej byl a Plakala.
1: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu.

0: Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
1: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
2: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
4: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
5: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
6: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
7: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují dél.
8: Pomoc. Nemůžu dýchat.
9: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
10: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
11: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
12: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.

0: od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Známý stavitel rybníků Jakub Krčín, jak známo, používal dvou přívlastků. Byl z Jelčan a ze Sedlčan. To druhé město se do jeho jména dostalo, když zdejší panství koupil od Rožmberku, ale nebylo to moc šťastné spojení. Krčín začal vybírat moc velké mýtné, takže se mu vyhýbali obchodníci. Jo, a taky tam zakázal vařit pivo. No, úplně nejmoudřejší podnikatel to nebyl. Docela by mě tak zajímalo, jak by se tento tvářil na aktivitu, kterou začali sedlčanští provozovat v roce 1953. To se v Sedlčanech začaly jezdit motokrosové závody a postupně se město stalo jedním z pilířů krosu u nás. Tuhle slavnou minulost se teď rozhodli navždy připomenout Sedlčanské městské muzeum. A již tuto sobotu ve 13 hodin dojde k otevření nové stálé expozice se všeříkajícím názvem Příběh Sedlčanské kotliny. Expozice a hlavně exponáty v ní vás provedou celou bohatou motokrosovou historií tohoto místa, kde se hlavně v 60. a 70. letech doslova psala historie tohoto sportu u nás. Mezi všemi exponáty najdete například i přilbu Antonína Baborovského, který právě v Sedlčanech získal titul mistra světa v motokrosu národů a jeho jméno je se Sedlčany neodmyslitelně spojeno. Těch jmen a exponátů je tam samozřejmě daleko více, takže až na svých výletech dorazíte do příbramského okresu, zastavte se i v Sedlčanech v muzeu s expozicí o jedné kotlině, která je navždy spojená s ohromnými úspěchy tuzemského motokrosu.
0: Rock Radio Motokeci.
2: Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divokej Bill. Zdravíme posluchače Rock Rádia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokejch.

0: Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Kokot Minute, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 13. června v Moravském Krumlově. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: A to byli Aerosmith a jich Eat the Rich. A já už tady ve studiu vítám Kubu.
1: Nazdar!
0: Nazdar, Kubo.
1: Čau, čau.
0: Hele, jsem připravil písničku Kabáty Room Size miloval Manku.
1: Hezky.
0: Víš, jak vzniklo Room Size? To byl Cajzel, co byl Room.
1: Nekecej, no takže to vymysleli v Brně.
0: No 100%, no, jasně, to je brněnský, no.
1: Já jsem si vždycky myslel, že to odkazuje na Milana Cajse, bubeníka z Tata Boys, jo. Asi
0: no,
1: ne teda.
0: Asi ne.
1: Takže Cajzli.
0: To bylo Cajzlové z Brna. Prostě
1: čuji, čuji, ty jsi ani nevěděl. Ty je zajímavý.
0: Tak máme nové obě, zdravíme do Brna lidi.
1: Zdaric. Děcka.
0: Na špilás zdravíme.
1: No jo, dejte si na náš kopek. A odnášejte krígle potom.
0: Tak, já poslední 20 minutovce vám pustím nějakou hudbu, třeba Faith No More, Judas Price, Alter Bridge, anebo ty Kabáty. Tak se mějte hezky a čau.
1: Čověči, nemáš válic?
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
7: www.projektantbudoucnosti.cz.
8: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
9: A tava!
10: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám váš Karel Máj alias Honza Koten.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
11: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
12: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
13: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
14: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
13: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
3: Potisk, potisk, dárky, bilabil, CZ.
4: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
7: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
6: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
9: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
11: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, zítra opět klesnou. Litr benzínu zlevní na 1,40 korun a 630 haléřů. Naftu budou moci pumpy prodávat nejvýše za 39 korun a 69 haléřů. Vyplývá to z informací Ministerstva financí. Česká města stále častěji využívají chytré technologie k usnadnění dopravy a taky k parkování. Tábor proto rozšíří světelný navigační systém, který řidičům ukazuje obsazenost parkovišť v reálném čase. Kde konkrétně, ví mluvčí radnice Luboš Dvořák.
12: Nové informační tabule přibude například v Budějovické ulici u černých železničních mostů ve směru do centra. Ukáže obsazenost parkoviště Tabačka, parkovacího domu Centrum a parkoviště u Plaveckého stadionu.
11: Instalace nových navigačních prvků se uskuteční v průběhu letošního roku. V Praze začíná mapování světlušek. Jeho cílem je zjistit, kde se těmto broukům v hlavním městě daří a jak početné jsou jejich populace. Projekt nazvaný Praha hledá světlušky povedou vědci z České zemědělské univerzity, ale do sběru dat se může zapojit i veřejnost. Čeští bookmakeri očekávají na letošní fotbalové mistrovství vyšší vklady. Důvodem je to, že se hraje výrazně víc zápasů než na předchozích turnajích. A vliv podle sázkařů bude mít taky to, že se na šampionát po 20 letech probojoval i český nároďák. Ještě před začátkem turnaje přijali sázky za téměř 80 milionů. Tolik zprávy, pěkné odpoledne.
10: Rock Radio. Počasí.
13: Teploty se dneska pohybují někde mezi 16 až 19 stupni. Nejtepleji je právě teď v Ústeckém kraji, kde ale taky zároveň hrozí nějaký bouřky, tak pozor na to. Pršet by mělo každopádně po celém území republiky. Přes noc teploty klesnou asi na 12 stupňů a zítra nás čeká, co se srážek týče, asi nejhorší den tohodle týdne, protože pršet bude opravdu po celém území republiky a ve středních Čechách a taky ve východních by měly být nějaký bouřky, což určitě neradi slyšejí účastníci dneska zahájeného festivalu, který se právě v Hradci koná. To samé se týká taky Plzeňského kraje, no prostě nic moc, ale každopádně od pátku dál už by se to mělo lepšit.
10: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
14: Dejte si pozor v ulici Pražská v Jindřichově Hradci. Tam se totiž srazili dva osobáky, díky bohu, ale bez zranění. V Liberci v ulici Pazderkova jsou v sobě taky dva, tam je to bohužel se zraněním na místě akorát záchranka. Na Sněžnici 35 u Svitav, tak tam zase havarovala dodávka do svodidel. Tam počítejte se zdržením. A ještě se určitě zdržíte taky v ulici Masaryka v Častolovicích. Jednotěž kivadlový provoz jedním jízdním pruhem kvůli srážce dvou osobáků.
15: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
16: Rock Radio. Rockový odpoledne.
13: Rokový odpoledne právě startuje 15 hodin a přesně 4 minuty. Kuba Vaňa z Petr Janda u svých strojů a vy všichni právě teď posloucháte Rock Radio.
14: Ať už děláte cokoliv, jestli zrovna jedete domů z práce, nebo ještě jestli dopracováváte posledních pár desítek minut v práci, i od toho jsme tady, aby jsme vám zpříjemnili trošičku odpoledne, jak jinak než muzikou, že jo?
13: No ale ne, že si u toho budete flákat, jako jo, protože
14: jako
13: nám, hele, dneska nám volal váš šéf a říkal, že vy tak posloucháte a tak si tančíte prostě v práci, že pak nemáte dodělaný věci a to by takhle teda nešlo. Od toho tady zase jako nejsme. Bacha na to.
14: Jako užívejte, ale zase jako s mírou. Jako.
13: Odsaď, pocaď.
14: Odsaď, pocaď. Každopádně, odsaď, pocaď. Pojedou taky Foo Fighters, AC/DC s jejich peskou TNT, Miroš Majda s jeho novinkou Lavina, ale hlavně Akceptě jejich Princess of the Dawn. To je hodně takový odsaď, pocaď.
13: Jo, jo, to je odsaď až pocaď.
14: Já si myslím, že dokonce i až tam.
13: A zase naspátek.
14: To teda jo.

0: Zprávě teďka do není nic lepšího než dlouhý R. Slováci ho třeba mají, my ho nemáme. Každopádně, teď jsme tady v Česku a posloucháte Rock Radio. Vy moc dobře víte, že v 15 hodin 20 minut vyhlašujeme rozdávačku takzvaně. A taky, protože už je čtvrtek, ne, je středa, já to mám furt
1: je
0: posunutý.
1: Středa, je středa,
0: pardon, omlouvám se všem, co teďka právě se lekli. Je středa, no a takže už ale víte, že tenhle týden rozdáváme na tři sestry, který 20. června budou v Plzni.
1: Bude tam s nima společně ještě taky kapela SPS anebo Doktor PP, takže rozhodně u toho můžete být taky. Stačí nám akorát napsat na Facebook, proč bychom tady ty lístky měli dát právě vám. A v příští hodince vybereme jednoho z vás, který od nás ty lístky dostane a užije si tady ten našlapaný koncert tří sester.
0: Předem říkáme, že lidi, co nám pošlou zároveň taky telefonní číslo, tak mají trošku větší šanci, protože my vám hlavně potřebujeme zavolat a to bez toho telefonního čísla nepůjde. Takže určitě tam napište a můžete si klidně vymyslet jakýkoliv důvod, proč zrovna vám by ty lístky měly přistát.
1: Ale nevymyslete si to telefonní číslo hlavně.
0: Ano, velmi dobrá poznámka, děkuji ti, Péťo, že jste takhle upozornil, protože to bychom se vám potom nedovolali. No ale všichni si můžeme teďka poslechnout Korpiklány, Offspring, anebo Vláďuša Franka, já vím, že ty víš.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
4: Třikrát zelená smažák!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
6: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
7: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Mají jen pěkné T-shirty, tělo vůn dvo dvo, pěkně bavzen. Zjistí o ní nějaký tělo kerenský si a jinhán káha.
9: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
10: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
11: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
12: V tom musí být celá liška.
13: A takže je, nabíjí mi koloběžku. Má mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
14: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
13: Děkuju.
15: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
16: Jsme energie tohoto města.
17: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
18: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
19: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz
4: Attention!
1: Jen jednou za rok se to stane.
15: Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
20: La Tropical!
15: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Korpiklány a jejich pecka Aita právě teďka dojíždí na Rock Rádiu. 15 hodin 36 minut k tomu. A já si člověče říkám, čím to je, že prostě tady v těch norských zemích nebo severských zemích je tak strašně rozšířený prostě právě jako metalová muzika, víš?
1: No, hele,
0: jako,
1: tak...
0: jako proč, jako, že je to kvůli tomu, že je to prostě drsný kraj, tak tam musí být prostě drsní rockeři, nebo jako čím to je?
1: Já jsem moc rád, že jdeš touhle otázku za mnou, protože já samozřejmě jako znám odpověď úplně jasně, jo, tak ono dřív bylo normálně ve Finsku spousta kapel, byly tam normálně reggae kapely, hele, byly tam všechny možný prostě, jo, dechovka byla, víš, jako to všechno tam bylo. Jenomže, jak tam pak přišla poslední doba ledová a byla zima, tak ty metalisti, kteří jsou furt oblečený, že jo, v těch černých věcech a v těch kožených a takhle, tak to jsou jediní, kteří nezmrzli, víš?
0: Takže oni jako jediní přežili.
1: No jasně.
0: A kvůli tomu se tam prostě takhle rozšířila metalová
1: muzika. Tak vem si, ty reggae mani prostě v těch košilích a s těma dredama, ty prostě zmrzli, ty tam někde budou jako rampouch nějaký, to vůbec nepoznáš. Pak prostě ty lidi s tou dechovkou těm přimrzli prostě pusy k těm jejich žestům.
0: No,
1: no a prostě ty metalisti jsou jediní, kteří přežili tu zimu, takže proto vlastně to je jediný, co z toho Finska zbývá.
0: Hele, vlastně ono to jako za mě dává strašný smysl, tohle tvrzení, takže já s tím velice souhlasím. Vy nám klidně můžete napsat, co si myslíte vy, jaký je důvod toho, že prostě ve Finsku a v Norsku a Švédsku jsou takovýhle metalový kapely a uvidíme, kam s tím dojdem.
1: My můžeme mít jedinou radost toho, že Leoš Mareš není z Finska. Víš, protože to by byla ta druhá hudba ještě, co je, by byli metalisti a Svalnatej.
0: A byl by z něj Svalnatej metalista možná?
1: No rozhodně, časem. Jedině prostě. Dovedeš uvidíme. Si to přesto.
0: Já nejsem Svalnatej. Taky ale uvidíme. Co?
1: No budou prostě tři sestry Sunrise Avenue a taky kysáci, jo.
2: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
3: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
4: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Basin na Otočku. Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Basin.cz.
5: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
9: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
10: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
11: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
10: Vše pro bagr CZ.
12: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
13: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
14: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
15: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
16: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
17: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
18: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punkrocková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne v Bylanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou, skvělýma kapelama, nadstandardním zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají Hitman, Late to Waste, Oldhammer a spousta dalších. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Wow!

Rock Radio. Radio. Now this is not

0: nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Trenírkárna.cz.
2: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenírkárna.cz.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
4: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
6: Atención, señoras y señores!
7: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
6: Stres.
7: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
6: La Tropical!
7: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
6: Awarashar!
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
10: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Pokud by se teď konaly volby do poslanecké sněmovny, drtivě by je vyhrálo hnutí ANO. Získalo by více než 31% hlasů. Druzí by s necelými 15% skončili starostové, třetí pak ODS. Ta by získala 13,9%. Ukázal to průzkum agentury NMS pro novinky.cz. Policisté našli muže, který podle nich v Krnově napadl a zranil nezletilou dívku. Informace k jeho vypátrání získali po zveřejnění výzvy. Incident se stal v pondělí poblíž náměstí Hrdinů. Muž chtěl po školačce peníze, když odmítla, taky fyzicky napadl. Dívka skončila se zraněním v rukou lékařů. Dárců krve je kvůli vyřazování starších ročníků stále méně. Dneska naposledy daroval třeba i prezident Petr Pavel. Rezort zdravotnictví na problém s nedostatkem dárců dlouhodobě upozorňuje. V dubnu třeba rezort spustil kampaň První kapka. Popularizace vědy láká v posledních letech stále více lidí napříč Českem. V Pardubicích se zítra promění Pernštýnské náměstí v otevřenou laboratoř pod širým nebem. Co všechno vědecko-technický jarmark nabídne, ví mluvčí Univerzity Pardubice Martina Macková.
11: Desítky pokusů, hlavolamů, vědeckých stanovišť, aktivit pro děti. Akce je příležitostí pro základní a střední školy z celého regionu, kterým během dopoledne nabídneme zajímavý a naučný program. Představí se popularizátoři vědy ze všech 7 fakult Univerzity Pardubice.
10: A já doplním, že program začíná v 9 dopoledne. Tolik zprávy, hezký den.
12: Rock Radio, počasí.
13: Přehantilá, co ještě budou čekat dneska opravdu po celé republice, víceméně s tomu nevyhneme vůbec nikde, ani teď a ani po celý večer. Teploty venku momentálně kolem 16 stupňů a večer nám to padne asi na 12. Zítra bude opět polojasno po celé České republice a zase bude pršet. Ne na to říkám, ale tohleto počasí tady týden fakt nestojí skoro za nic. Teploty kolem 17 stupňů zítra a večer to padne asi na 9.
14: Mami, proč máme všechno od konceptu?
15: To jen se zeptej, tatínka.
16: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
17: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
12: Rock Radio. Doprava.
18: Na
15: dálnici D1 se srazilo osobní auto s autobusem, je to kilometr 322 směrem do Česka, to znamená směrem do Prahy z Polska. V Brně, tak tam je to ulice Sokolova, tam se srazily dva osobáky, projíždějte tam opatrně. V Novém Boru, tak tam je to osobní auto s nákladním v Palackýho ulici, určitě si tam taky projíždějte opatrně. A na D1, zpátky na ní, tam stojí odstavený auto na 57. kilometru ve směru z Prahy na Brno, tak radši nohu z plynu.
18: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
12: Rock Radio. Rockový odpoledne.
13: 16 hodina, 2 minuty k tomu a rokový odpoledne právě najíždí do svojí druhý hodinky. Kuba i Petr jsme za mikrofonem a samozřejmě připomínáme, že dneska opět rozdáváme dva lístky a tentokrát na Tři sestry do Plzně 26.
15: Takže si určitě nažavte Facebooky, napište nám do zprávy, proč bychom ty lístky měli dát právě vám, pošlete nám tam i telefonní číslo. No a já si tak říkám, doufám, že se to počasí umoudří do příštího týdne.
13: Hele, já doufám taky, protože zatím je to fakt nic moc, jako no.
15: A to je tolik akcí, se vlastně venkovních akcí, na které se lidi těší třeba celý rok, nebo já nevím, i pár let, tak se to dá prostě na půlku června a ono pak je hnusně.
13: Jako zrovna tady ten týden fakt nevyšel ještě jako s největším festiákem dějícím se v Hradci, prostě není to dobrý. Jako
15: naštěstí rokeři nejsou z cukru a vydržej lecos.
13: Vydržej taky třeba poslouchat další muziku tady u nás na Rock Radio. UFO, Limp Bizkit, Avenged Sevenfold s jejich peckou Nightmare, anebo takovýho jednoho motýlka bych si tady dal, co ty na to?
15: Jasně, že pojďme.
13: Pojďme.

Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: přiletělo UFO a řeklo doktor, doktor. Právě teďka na Rock Rádiu dohrává tahle ta věc. No a který doktor to asi byl, o kterém mluvili? Co myslíš?
1: Hele, já si myslím, že to mohl být rozhodně doktor, který tady byl dneska v 9 ráno, protože tady dneska v 9 ráno u Kamila Drába jako hvězdný host byl doktor BB.
0: No jo, to je pravda. Pan doktor Petr Pečený tady si povídal s Kamilem. Nebudeme vám prozrazovat o čem, protože to si konec konců můžete poslechnout na našem webu rockovyradio.cz a nebo na podcastových aplikacích, kde samozřejmě najdete i spoustu rozhovorů, které už proběhly dávno, dávno.
1: Ono je tam těch rozhovorů snad asi 140, jestli se nepletu, nebo 130 dílů. Každý díl má asi tak 20 minut, takže je to taková ideální věc, kterou si dá třeba k odpolední kávě nebo prvnímu večernímu pivu.
0: A je dobrý, to je moc hezký mimochodem. Jako. Ono je dobrý se o té muzice vždycky jako dozvědět něco navíc, protože takhle, my samozřejmě tady taky povídáme různý chytrý keci, ale ono, když se to rozvíte od těch lidí, kterých se to přímo týká, tak je to vždycky fajn a oni prozradí nějaký takový ty zákulisní informace, prostě vyplatí se poslouchat.
1: A vyplatí se taky poslouchat, ale i nás, aby si nemyslel, no, protože jo, my zase to víme, co bude hrát jako další muzika na Rock Rádiu. Čeká nás Avantasia, Twisted Sister anebo UDG s jejich Kurtizánou, takže jako nás se taky vyplatí poslouchat.
0: Máš pravdu.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes

0: na PED2026.cz.
1: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Domanský.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
6: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
7: www.projektantbudoucnosti.cz.
8: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.prageboats.cz. Už vím. Tak vzhůru na palubu.

0: cenách e-obuv ví.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
2: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Nirvana se jich All Apologies právě teďka dohrává. Na Rock Radio máme 16 hodin 36 minut, no a za malou chvilku už se dozvíme, kdo že to pojede do Plzně na Tři sestry.
1: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
2: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
3: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz.
5: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
6: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
7: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, Belavil, CZ.
8: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
9: Zase lítáš v oblacích.
10: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí!
10: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
9: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
12: firma na zážitky
10: CZ.
13: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio.
14: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.
15: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.

0: slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Rok Radio.
1: Po malý pauze jsme zpátky a nejsme tady sami, totiž tady s náma i výherkyně dnešních dvoulísků na tři sestry, tady s náma Verča. Ahoj Veru.
2: Ahoj kluci, čau.
1: Tak prosím tě, ty jsi nám napsala docela zajímavou zprávu, že protože nemáte na tady ten rok hlídání, tak chcete vzít vaše juniory s sebou na koncert, aby viděli, jak máma s tátou umějí pařit. Tak prosím tě, kolik klukům je let?
2: Klukům je 6 a 10.
1: Aha, a už a to bude poprvé, co s váma půjdou na koncert.
2: 6 let jde poprvý, ten starší už byl.
1: Hezky, hezky. Ale tak to teda výchovu začínáte docela brzo, to, toho si moc vážíme tady.
2: Já si myslím, že jako správný čas jim ukázat správný směr.
1: S tím naprosto souhlasíme. No a, když teda budete na tři sestry, tak kam se tak ještě chystáte, abyste ten směr ještě podpořili?
2: Rock in Plzeň, to je naše srdeční záležitost.
1: Jasně.
2: Tři sestry taky za Plazou v Plzni a Pekelný ostrov.
1: Tyjo, tak to, ale tak to kluci mají dobrou výchovu teda, jako toho si moc ceníme a Veru jen tak dál.
2: Jasně, my to budeme pokračovat.
1: Výborně, výborně. Hele, tak přejeme, ať se vám to všem pořádně líbí ten koncert, pořádně si užijte a třeba nám pošlete nějakou fotku, jak jste si to užili.
2: Můžem, určitě rádi.
1: Tak jo,
2: moc děkuju.
1: Měj se krásně, ahoj.
2: Ahoj.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok.
3: Výchova příštích generací je samozřejmě důležitá. Puste jim taky Nightwish, Biffy Clyro anebo Vypsanou Fixu.

0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert, dle srovnání k 3.6.
7: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
8: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
9: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Odpoledne přeje Eliška Votrubová. Na Orlické přehradě vyroste velká přečerpávací elektrárna. Díky 8miliardové modernizaci původní elektrárny je tam vybuduje společnost ČES. Elektrárna bude čtvrtým zařízením tohoto druhu v Česku, a to po Štěchovicích u Prahy, Dalešicích na Třebíčsku a Dlouhých Stráních na Šumpersku. Ostrava plní klimatické cíle rychleji, než očekávala. Snížila totiž množství emisí oxidu uhličitého. Oproti roku 2000 jich produkuje o víc než polovinu méně. Téměř tak naplnila cíl, který si stanovila až pro rok 2030. Jaké kroky mají největší dopad, ví mluvčí města Petr Havránek.
2: Ostrava investuje do modernizace vytápění, úspor energie v budovách i čistší dopravy a právě tyto kroky mají podle dat největší dopad. Jako příklad může posloužit rekonstrukce energetického hospodářství nemocnice Fifejdy,
1: která přináší jednu z nejvýznamnějších složek pro snižování emisí. České lesy zaplavily hřibovité houby. Po hřibu kováři o sobě dávají vědět taky praváci, tedy hřiby smrkové a dubové. Bohaté úlovky si z lesů odnášejí lidé napříč republikou. Méně zkušení houbaři by ale měli dávat pozor, aby praváky nezaměnili za jedovaté satany anebo nejedlé hořčáky. A u přírody zůstaneme. Plzeň trápí bobři, kteří ničí stromy a budují hráze. A kvůli nim se pak zaplavuje zemědělská půda. Město se tak rozhodlo zasáhnout a pořídilo speciální repelent. Nátěr by měl zeleň před zuby těchto hlodavců ochránit. Ze zpráv je to všechno. Pěkný den.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Jestli vyrážíte na houby a netrápí vás bobři, tak dávejte bacha, protože venku prší. Rozhodně pršet ještě bude i dneska, i zítra, i v pátek, i v sobotu. Když to tak se na to podíváme konkrétně, dneska dokonce na severozápadě Čech můžeme taky potkat nějaký bouřky. Zase je tam ale nejtepleji kolem 19 stupňů. V noci to klesne asi na 12 a zítra rozhodně můžeme počítat s bouřkama skoro po celých Čechách, hlavně západ, střed a taky východ. Ale zase na severu a na jihu to je bez bouřek, ale za to s deštěm. Pršet bude opět po celé republice. Občas se to sluníčko ukáže, bude to tak trošku na střídačku. Každopádně teploty někde kolem 17 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: Pojďme se ještě podívat, taká je situace na cestách. Na silnici 35 u Mohelnice je spadlá značka. Prosím vás, sundejte nohu z plynu, ať se tam nestane nějaká tragédie. Jestli projíždíte Roxy, tak si dejte bacha v ulici Mimoňská, tam je zase rozjetý olej na vozovce. Údajně to je, ale zatím ještě průjezdný. Bezručově ulici v Zábřehu, tak tam jsou sobě dva osobáky, díky bohu bez zranění. A bez zranění se taky díky bohu obešla nehoda na Masarykově náměstí v Šumperku. Tam ale můžete počítat už s kolonou.
5: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rokový odpoledne.
3: Rokový odpoledne pokračuje ve svý třetí hodině, 17 hodin a 3 minuty k tomu. A my jsme tady.
4: Lístky už máme rozdaný, ale nebojte se, my ještě pro vás tady v té hodinci máme něco připraveného, protože možná vám prozradíme ještě o jednom způsobu, jak nedostat dva. A dostat ani 3. A ani 4. Ale 10 lístků, no ale to se dozvíme až za 20 minut.
3: Není to skvělé, je to skvělé.
4: Cítím se trošičku jako Horst Fuchs.
3: Já si právě říkám, no ale to ještě není všechno. Pokud si budete poslouchat i v následujících 30 minutách, vězte, že k tomu ještě úplně zdarma dostanete Linkin Park, bude taky Miloš Dodo Doležal, Ozzy Osbourne s jeho Mr. Chloe. No a není to skvělé, ano, jako bonus dostanete i Skape a jejich Nino Soldado.
4: A taková nabídka se vyplatí.
0: Rock Radio.

0: Linkin Park a jejich peska Faint právě teďka dojela na Rock Rádiu v 17 hodin a 19 minut k tomu. A my jsme vám slíbili, že tady pro vás možná máme 10 lístků.
1: 10 lístků, který vás dostanou na nádvoří zámku Moravský Krumlov. Ale tentokrát se nebude jednat o prohlídku, že byste si procházeli historický areál, ale rozhodně tam budete kvůli muzice, protože právě tam hrajou Traktoři exkluzivně jenom v rámci Rockin Festivalu, taky slaví svých 25 let na scéně. No prostě Traktoři udělají párty jako hovado, ale k tomu tam taky pozvali další oslavence, Trautenberg, Horký Žeslíže, Dimitri, Alkohol, Kokotminy, no prostě muziky bude až po, no hodně.
0: Až po no hodně.
1: No hodně.
0: A 10 z vás může být u toho a dokonce normálně zadarmiko hezky. Stačí akorát, abyste na náš mail studio@rockovyradio.cz poslali fotku vaší rockový party. Máte na to čas do zítřejších 15 hodin a v pondělí v rokovém rozjezdu se
1: pátek
0: potom
1: vybere
0: v pátek. Já vždycky to ale říkám to pondělí.
1: Hele, to nevadí, ono prostě nevím. Lidi vědějí druhý den v pátek. No. Ono to totiž v pátek je, takže by to bylo blbý, kdyby se to rozvědělo až pondělí, víš, jako.
0: Každopádně v pátek ráno v rokovém rozjezdu se rozvíte, kdo z vás od nás od Rock Rádia dostane 10 lístků.
1: No, je to tak.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.

0: www.zahubičku.cz.
1: No a teď už Harley, Bad Wolves a nebo Van Halen a jejich Jump.
0: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
3: Objednejte se na klimaexpress.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
8: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
9: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
10: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
11: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
12: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
13: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
14: Tak dobře poslouchejte.
13: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
15: House Running.
14: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
13: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
14: Budete viset 101 metrů nad zemí.
13: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
16: Maminko!
14: Prostě pořádnej adrenalin.
13: Tenhle zážitek najdete pouze na...
17: Firma na zážitky.
14: CZ.
18: Co se tady děje?
19: Co se chystá?
5: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: V auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na autojeremiasova.cz.

0: rugbyty.cz.
1: Rugbyty, záruka kvality.
2: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
4: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
3: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
4: Co si vezmu na sebe?
3: Zalando.
5: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
6: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
5: Kazbet? A v čem jsou jiný?
6: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
5: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
7: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
8: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
9: A tava!
10: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
11: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
12: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
13: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
12: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
14: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
15: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
14: Čerstvé jako z Kauflandu.
16: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
17: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
18: Rock Radio.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punkrocková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne v Bilanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou, skvělýma kapelama, nadstandardním zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají Hitman, Late to Waste, Oldhammer a spousta dalších. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná 0,7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.

0: výprodej se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Milé Česko, KFC vás zve, objednejte si, co chcete, a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
3: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují dél.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Vše pro bagr, CZ.
6: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné

0: nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Ministr obrany Jaromír Zuna požaduje pro příští rok zvýšit výdaje na obranu na 2% HDP, tedy na 190 miliard korun. Dneska to uvedla Česká televize. Vydávat na obranu alespoň 2% HDP je závazek členů NATO. Na letiště Václava Havla by lidé měli jezdit raději městskou hromadnou dopravou. Kvůli stavbě nové křižovatky to doporučuje policie. V místě se řidiči prakticky denně potýkají s kolonami. Podle policistů je MHD optimální řešení. Třeba trolejbus z Veleslavína jede po silnicích, kde žádné uzavírky nejsou. V Česku teď probíhá akce s názvem Týden invazních druhů. Veřejnosti přiblíží rostlinné a živočišné druhy zavlečené do tuzemska. Více říká za organizátory Tomáš Gerner.
2: Je to taková myšlenka nějaké pravidelné osvětové akce, čili letos bychom měli první ročník, že v rámci jednoho týdne v tom roce budeme představovat lidem tu problematiku invazních druhů, a to formou různých akcí. Máme na letošek připravené exkurze, vycházky, přednášky.
1: Součástí je taky soutěž zaměřená na likvidaci invazní lupiny mnoholisté. Jak už od nás víte, čeští fotbalisté jsou po 20 letech opět na mistrovství světa. Do šampionátu vstoupí zápasem s Koreou. Nároďák se pokusí bodovat a udržet neporazitelnost od nástupu trenéra Koubka. Podle sázkařů zápas nemá favorita. Duel začíná v mexické Guadalcháře v pátek ve 4 ráno našeho času. Ze zpráv je to všechno, přeji hezký večer.
0: Rock Radio, počasí.
3: Děkujeme ti, drahá, za tvoji práci, no a teď se půjdeme podívat, jak to vypadá se zítřkem. Tak ve čtvrtek by podle Českého hydrometeorologického ústavu mělo být ráno většinou zataženo, zejména v severní polovině území místy i deštivo. Jen výjimečně se objeví zmenšená oblačnost, během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přehánkami nebo i bouřkami. Večer srážky ustanou a oblačnost ubyde. Nejvyšší teploty na 18, na jihu Moravy 20 a v 1000 metrech na horách 10 stupňů Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Pojďme se podívat do ulice Nádražní v Brně. Tam se stala nehoda dvou osobních aut, tvoří to překážku v provozu. Pak se půjdeme podívat do ulice Československé armády v Slavkově u Brna. Tam opět nehoda dvou osobních aut, brání to v provozu. A v ulici Dubická v Český Lípě nehoda busu, srazil tam nějakou značku ten autobus. Tak pozor na to, projíždějte opatrně. A ještě D7 na 4,5 kilometru na trase Chomutov Praha, tvoří překážku na vozovce, nehoda dvou osobních aut. Tak ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, prosím, hlavně doražte v pořádku.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rock na psání.
3: Námořníci, máme skoro 3 minutky po 18. hodině a jak jste před chvilkou slyšeli můj přeřek, možná jste podle toho už poznali, že je středa a že je ho tam třeba. Tak než ho tam dáme, šoupneme tam nějaký rock'n'roll, aby jsme se krásně naladili. Od toho tu máme krásně náš pořad Rok na přání, dvouhodinovku, v který řádíte jenom vy, posluchači Rock Rádiový. Zdraví vás váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis a rovnou pojďme k tomu, že mi můžete volat právě teď do kapitánský kajuty na 724 424, psát na Messengera a do mailu a něco krásného si přát a vzkazy vyřídit. Na úvod si dáme 5-minutovku od Queenu Radio Gaga a během ní koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhuu!

0: Tak, přátelé, to byly Queeni a Radio Gaga a já jsem rád, že už tady se mnou vedete středeční debaty. Třeba Honza Seichter by tady psal, ahoj kapitáne, jo, je ho tam třeba, ale nesmí do toho přijít na návštěvu maminka. Myslel jsem, že jenom děti jsou takový kazišů, ale i 70-letá maminka do toho umí vedle. Hele, to si dovedu jako úplně představit, že taková maminka i s dobrými úmysly dokáže úplně změnit atmosféru a energii v hnízdě. Tak když tak vymyslím, Honziku, co bychom mohli mamince na odchod zahrát, a my si zatím dáme tady od mladého rockera, který možná vzniknul ve středu, možná ve čtvrtek, to nevíme. Každopádně Pepa Ubrecht volal, že by pro celou svoji rodinu, že je vděčný, tak by chtěl zahrát od Divokýho Byla píseň Plakala. Pepiku, já ti doporučuji dneska běž brzo spinkat a něco si pust do uší, třeba Rock Radio.
1: Rok na přání. Rock Radio.

Tak to byla metalová diva, nádherná ženská šikovná zpěvačka Tatiana Šmajluková, kterou znáte z kapely Ginger, a teď si to tady dala se zpěvákem z POD a společná práce se jmenovala Afraid to Die. No a my jsme se tady s Honzou Sechterem teda domlouvali, že maminka teda už je pryč, a pak mi ještě tady poslal nějakou fotku zlomený klíční kosti, tak se zdá, že ho maminka poplácela přátelsky po rameni. No a co bychom jí mohli zahrát takhle na ten odchod, to by mohly být třeba Die Happy s Martičkou Jandovou a

0: Nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nevíš, nic tě neudělal.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice

0: bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert, dle srovnání k 3.6.
1: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
2: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
5: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.

0: 21 Guns a taky je samozřejmě Green Day, pecka z roku 2009. Svištíme si to dál v našem roku na přání a teď se dáme trošku českýho puňku. Napsal mi tady Kevin z Podřípu. Zdarec kapitáne, prosím tě, zahraj nám do práce na odpolední třeba song Mravenec od EEček. Jo, to se do práce docela hodí. Pracujete jak mravenec, se říká, že jo. Ať nám to uteče a můžeme si dát v klidu doma pivko. Hlavně to s tím pivkem nepřehánějte, teď víte, co je za den.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na

0: Nádherná odrhovačka, starý status quo a rock and roll over world. Tak, a teď trošku přidáme tempíčko, volal mi se Marcel do ruku na přání a říkal, že bych chtěl nějaký starý Halloween nechat zahrát a nejlepší o tom budoucím světě, jak tenkrát to rozkládali. No tak to je pecka Future World, myslím. A bylo by to pro všechny pracanty, který pracují od roku vydání téhle písničky. Až doteď. Tak to je od roku 1987, pokud se nemýlím, jak říkal starý Sam Hawkins. No tak prosím vás, kdo maká od roku 1987 až po rok 2026 stále a furt, tak pro něj jsou tady tyhle ty Halloweeni.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: www.trenírkárna.cz.
1: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
0: trenírkárna.cz.
2: Tak co, koupelna, hotová?
3: Sypeš.
2: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
3: Jo, jo, jo, všechno hotový.
2: A co odvětrávání? Kde je větrák?
3: Větrák, co?
4: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
5: Ventilatory.cz.
6: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
7: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2KK ve Stochově u Kladna za 6 milionů 190 tisíc korun, rodinný dům v Bystřanech na Teplicku za 6 milionů 450 tisíc, garáž ve Velké Bystřici u Olomouce za 760 tisíc, chata ve Stražisku na Prostějovsku za 2 miliony 890 tisíc a stavební pozemek v Bystřici nad Pernštejnem za 2 miliony 260 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
13: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogr i brds.cz.
14: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
15: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
14: Vše pro bagr CZ.
16: Odplouvám kránu na katamaránu.
17: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
16: Odplouvám kránu na katamaránu.
17: www.prageboats.cz. Už ví. Tak vzhůru na palubu.

0: No, tak už doploužit a odsucnout. K tomu budete mít ještě dneska hodně příležitostí. Nebojte se, tak jsem to zařídil při té středě, aby to vyšlo. Teďka trošku na rychlejší notičku. Dokonce několik posluchačů si tady psálo panoptiko. To je zvláštní, víte. No, ani ne. Takže začneme tady Milanem Urbim, který napsal: ahoj, můžu poprosit pro mou Sáru něco od panoptika a pro všechny, co poslouchají, díky Milan. Samozřejmě, Sáro, ta píseň, která za chvilku zahraje, bude jen a jen pro tebe a pro vás samozřejmě taky. No a co si zahrajem, to rozluštil tady Tomáš Rozmuš. Ahoj, kapitáne Jirko. Vejde se tam ještě skupina panoptiko a píseň Proklatý marš pro tebe do studia za super práci a pro mě k učení na poslední ústní zkoušku v pátek. Děkuji moc krát, Jirko, Tomáš Rozmuš. Hele, Tome, tak ať ti to pěkně vyjde, ať ti to všechno vyjde, a než se tady rozjede Proklatý marš, tak opět výzva pro vás, máme 18.50, pravý čas, pište mi vaše návrhy na jazyk pro časové znamení, taky nějakou situaci, třeba můžete zaobalit na středu, v které byste ho chtěli nachytat, no a já vám za to zahraju píseň VIP na přání po hodině 7.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak, aby jsme tam stihli vrznout ještě poslední píseň do téhle hoďky, tak musím vstoupit do písně Digital World od MRNT a dáme si poctivý heavy metal. Daniel Vrablec mi poslal krásnou fotku, že prý dostal od kámoše, co to je Spitfire, a na tom sedí Eddie s Iron Maiden. Tak si dáme něco od Iron Maiden a dáme si Be Quick or Be Dead.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Wow, tak máme minutku po 19. hodině, je středa a posloucháte Rock Radio.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock na psání.
0: Jsem rád, milí středečníci, že se vaše myšlenky ubírají jiným směrem, než vymyslet tu největší hovadinku. Dneska se to buď opakovalo, nebo to bylo neproveditelné, jako vždy. Tak to není vůbec důležité. Důležité je to, že nám začala, že víme, kolik je hodin, a že nám začala druhá půlka našeho roku na psání. První píseň, kterou si dáme od Bona Joviho, bývalýho Kudrnáče, není úplně středeční. Jmenuje se jako Žít na modlitbách, Living on a Prayer, ale my mu to pustíme a možná si do toho i zatancujeme. No a kdo teď první napíše nebo nějak tak zavolá, tak toho je ta píseň další.

0: Tak, už skončíme s tím modlením a dáme si tadyhle další píseň. Jako první se nám sem do studia dovolal tady v té druhé půlce Filip, který říkal, že sváří nějaký regály, tak pro všechny svářeče, že bych chtěl zahrát něco pěkného od Dimitry, tak jako na povzbuzení. Tak co bychom mohli, no tak pro svářeče, tak třeba ocelovou partu, to jsou vlastně svářeči, ne? Ocel se taky přece sváří, tak jdeme na to.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na psání.

0: Milí námořníci, pojďme se hned z kraje takhle naší druhé půle roku na přání na vašem Rock Rádiu věnovat mailistům, aby jsme na ně neopomněli. A krásnýho maila mi tady napsala Marie Vinciková, čtu to bez diakritiky. Ahoj kapitáne, prosím, zahraj Daja a jeho Rainbow in the Dark. A bylo by to pro všechny středečníky. Tak samozřejmě dnes je ten krásný den. Ať to krásně večer klapne, alespoň v tu středu, když už ne jindy, tak vám k tomu dopomáhej Dio, nebo Dio, jak chcete, a Rainbow in the Dark.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: Firma na zážitky.
6: CZ.
10: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
11: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
12: A tava!
13: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení Pod čirým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
14: Páchnoucí klimatizace po zimě?
15: V autě 40 stupňů?
14: To nechcete.
15: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
14: Jsme tu pro vás.
15: Klima Express.
14: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
15: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
14: Skočte si nakoupit.
15: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
14: Objednejte se na
15: klimaexpress.cz.

0: po klasice odmetli Enter Sandman si dáme klasika nejklasikovatějšího z čerta starýho Ozzyho Osborna. Já už tady mám rest z minula, ze včera vlastně, kdy mi psala Ivanka Durcová, milá posluchačka, dokonce přes Instagram nám tady dopisovala, prosím, bylo by možné zahrát pro Míru a pro mě Mama, I'm coming home od Ozzyho, děkuji. Bylo by to možné, milá Ivanko, a dneska máte se svým Mírou ten krásný den, kdy ho můžete plně využít. Tak ho využijte. U Ozzyho Osborna si můžete krásně zaploužit. Dejte se do toho.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: tak to bylo trošku vousaté, že? No, zkrátka ZZ Top a Sharp Dressed Man. No a dáme si další něžnou věc tady u nás na Rock Radio ve středečním speciálu Roku na vaše přání. A volal mi Miloš, že by chtěl pro všechny posluchače, ať mají dneska krásný a klidný večer, nechat zahrát od Briana Maye Too Much Love Will Kill You. Ano, přátelé, je sice středa, ale s tou láskou se to nesmí tak úplně přehnat. To fakt může někoho zabít. Se neděláme srandu jako tady.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
4: firma na zážitky
3: CZ.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
7: Páchnoucí klimatizace po zimě?
8: V autě 40 stupňů?
7: To nechcete.
8: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
7: Jsme tu pro vás.
8: Klima Express.
7: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
8: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
7: Skočte si nakoupit.
8: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
7: Objednejte se na
8: klimaexpress.cz.

0: Dáváte si do finále jdoucí druhou půlku našeho oblíbeného večerního pořadu Rok na přání na Rock Rádiu s vaším kapitánem na vlnách slušný rockový muziky Jirkou Vajgizem. Za náma samozvaný spasitel světa Bono a jeho irská parta U2 s peckou One. A teď už další přání, tentokrát od motorkáře Fula. Ten s přáním toho, že sice teďka ošklivo, ale že jednou budeme zase rejdit na těch motorkách a taky všem na dnešek pro dobrou náladu, bych chtěl nechat zahrát Aleše Brychtu a budeme rejdit. To se zrovna hodí, to je píseň aktuální. Bravo, tleskám, pouštím.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na přání.

je to tady, přátelé. Opět konec našeho pořadu Rok na přání na Rock Rádiu. Dneska středeční speciál dopadl skvěle. Já doufám, že jste ho využili naplno. Každý ten ploužák jste protočili svou milou nebo svého milého. A teď už do ploužáku a dáme si trochu pepře, ať se vzepře. A o to se postarala naše posluchačka Lucka, která napsala: ahojky kapitáne, zdravím a prosím tě, zahraješ mi cokoliv od Slayer pro všechny posluchače a pro tebe i pro mě a taky pro mou sestru Milušku. Tak jasně, dáme si to, přátelé, dáme si od Slayer tradiční závěr pořadu s písní Blood Red a s tou se s váma loučí pro dnešek váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis, ať prosím vás doma krev neteče, no a ať vám jde hůl, ať máte chuť, ať máte zkrátka krásnou středu, to vám všechno přeju. Jinak se na vás budu těšit zase zítra u pořadu Rok na přání na Rock Rádiu po 18. hodině. Mějte plodný večer a mějte se jak chcete a něco pro to dělejte. Pec!

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
3: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
4: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Románský.
5: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčení.

0: klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Známý stavitel rybníků Jakub Krčín, jak známo, používal dvou přívlastků. Byl z Jelčan a ze Sedlčan. To druhé město se do jeho jména dostalo, když zdejší panství koupil od Rožmberku. Ale nebylo to moc šťastné spojení. Krčín začal vybírat moc velké mýtné, takže se mu vyhýbali obchodníci. Jo, a taky tam zakázal vařit pivo. No, úplně nejmoudřejší podnikatel to nebyl. Docela by mě tak zajímalo, jak by se tento tvářil na aktivitu, kterou začali sedlčanští provozovat v roce 1953. To se v Sedlčanek začaly jezdit motokrosové závody a postupně se město stalo jedním z pilířů krosu u nás. Tuhle slavnou minulost se teď rozhodli navždy připomenout Sedlčanské městské muzeum. A již tuto sobotu ve 13 hodin dojde k otevření nové stálé expozice se všeříkajícím názvem Příběh Sedlčanské kotliny. Expozice a hlavně exponáty v ní vás provedou celou bohatou motokrosovou historií tohoto místa, kde se hlavně v 60. a 70. letech doslova psala historie tohoto sportu u nás. Mezi všemi exponáty najdete například i přilbu Antonína Baborovského, který právě v Sedlčanech získal titul mistra světa v motokrosu národů a jeho jméno je se Sedlčany neodmyslitelně spojeno. Těch jmen a exponátů je tam samozřejmě daleko více, takže až na svých výletech dorazíte do Příbramského okresu, zastavte se i v Sedlčanech v muzeu s expozicí o jedné kotlině, která je navždy spojená s ohromnými úspěchy tuzemského motokrosu.
0: Rock Radio Motokeci.

Rock Radio. Rokovej večer. Máte za sebou pernej den? Rokovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rokovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Au!

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nevím, ho! Nic ti neudělal!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
3: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
8: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
9: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
10: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
11: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
12: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na Rockový Rádio CZ.
1: Každý z nás to ví, kolik nás tu je, že práce nešlechtí, ale unavuje.

0: to praví zedník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlahář.
0: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
5: vybrat dobrý materiál
4: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103,7 FM, v Kolíně na 91,4, v Kutné Hoře na 92,5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. Rock Radio. DABu i FM nebo na radia.cz.

jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každej všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.

0: taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Tady Orel, Sokol, hlaste příjem.
3: Tady Sokol, 10 600 čistýho náčelníku.
1: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Já spíš myslím, že tady lidi málo hulej.
2: Myslíš, že to je tím?
1: Kdyby víc hulili, tak by se nemohli tolik lhát. Možná by se i přestali opouštět. Hulení tady prostě nemá zatím vybudovanou tradici.
2: Možná máš pravdu. Ale určitě je tahle země pěkně skurvená.
1: No tak to každopádně. Ostatně jako jakákoliv jiná země.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pánové, já jsem četl v časopise 100 plus 1 zahraničních zajímavostí, takovou zajímavost, že průměrná ženská žena myslí na sex každých 5 minut. A průměrný člověk, jako muž, chlap, na to myslí každých 7 minut.
2: A co z toho jako vyplývá?
1: Že jsem průměrná ženská.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Proletáři všech zemí, vylište si prdel!
0: Rock Radio. Konec legrace.